Rádio Černá Hora.

hills and have no shelter.

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
2: Ne, to je cyklopecka.
1: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
2: Cyklopecky.info.
1: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
2: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
1: Cyklopecky.info.
2: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
1: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u Královny Elišky.
2: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.

0: Daného dne právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
1: Víte, že zastavit a napsat SMSku vás může zdržet třeba 3 minuty. Ale čekat na příjezd policie vás může zdržet i 2 hodiny. Je to na vás. Nezapomeňte, že se děti vrátily z prázdnin a místo přes potoky začaly skákat přes silnice. Prosíme, vás řidiče, buďte předvídaví, pozorní a trpěliví. Za všechny rodiče vám děkuje Hit Radio Černá Hora a Pardubický kraj.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Krásné sobotní ráno, je přesně 7 hodin a první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Spojené státy si zajistily výrazný podíl na venezuelském ropném bohatství. Washington

0: uzavřela s Venezuelou dohodu, která mu dává většinovou kontrolu nad více než 65 miliardami barelů z prokázaných zásob ropy. To je zhruba pětina všech potvrzených zásob této jihoamerické země. Americký prezident Donald Trump dohodu označil za největší ropný kontrakt v historii. Lidé bez práce by mohli od příštího roku dostávat výrazně méně peněz. Ministerstvo práce plánuje návrat ke starším pravidlům podpory v nezaměstnanosti. V prvních měsících by tak podpora klesla z letošních 80 na 65% předchozího výdělku. Stát si od změny slibuje úsporu kolem 4,5 miliardy korun. Návrh ale kritizují odbory, zaměstnavatelé i někteří odborníci. A pojďme také na sport. Martin Fuchsa znovu ukázal, že na kilometrové trati patří k absolutní světové špičce. Ve finále mistrovství světa v Poznani byl ještě 3/4 závodu až pátý. Pak ale přišel fantastický finish, během kterého soupeře jednoho po druhém dojel. Do cíle nakonec dorazil jako první společně s Maďarem Danielem Fejesem. Oba tak slaví titul mistra světa. Kajakářka Barbora Betlachová skončila na kilometr těsně pod stupni vítězů čtvrtá. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
1: Po 13 letech se do Hradeckých Malšovic vrací soutěžní parkour. Zmodernizovaný jezdecký areál nabízí špičkové povrchy a zázemí pro koně i jezdce a o víkendu hostí také pohár Královéhradeckého kraje. Návštěvníky čekají závody, večerní skákání v kostýmech i další program.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
0: Dnes očekáváme polojasno až oblačno, zejména na horách ojediněle s přeháňkami, v ranních hodinách na východě území až zataženo a srážky četnější. Večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Teploty různé v Čechách až 25 stupňů, na jihu Moravy se můžete dočkat až 28 stupňů Celsia.
2: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
3: No jo, přátelé, tak i sobota 7 hodin a k tomu 3 minutky. Za mikrofonem Filipa Kuba, přejeme vám hezké sobotní ráno, ale hlavně máme poslední prázdninový víkend, což je ideální čas na největší letní hity posledních 30 let. Co znamená, že Summer Party pokračuje celý tento víkend, sobota, neděle. A čím jiným to začít? Jestli už jste vzhůru, přátelé, což už je teda jako první výkon, tak si dáme sambu. Bellini. A za pár minut třeba Alex Warren, anebo Lady Gaga. My jsme Hit Radio. Dobré.

0: Posloucháte Hit Radio, no hlavním tématem tohoto víkendu je jednoznačně summer party, jo? Protože, já nevím, jak jste si to užili ty prázdniny, ale teď už vlastně, Filipe, teď už můžeme mluvit trošku jako v minulém čase, že jo? Hodnotit to. Jako neradi, ale jako děje se to. Jaké jsi měl prázdniny?
1: No je to neuvěřitelný, že už zase teda končej.
0: No.
1: Tak vzhledem k tomu, že já nemám děti zatím, tak já to tak neprožívám třeba tím, že prostě ale sám tohle zde do školy.
0: Sám jo. Si malé dítě takové.
1: Sám jsem malé dítě, já můžu říct, že nějak extra jsem si je neužil. My jsme nebyli po dlouhý době u moře, takže to je takový zvláštní. Zvolili jsme raději Rakousko a Moravu. No zpětně bych asi k tomu moři jel. Přiznám se, že je mi to líto a jsem takový nenaplněn. Co tvoje prázdniny?
0: No já vůbec nevím, že byly. Já si pamatuju, že byl červen a pak to mám v mlze a teď už jsme v září v podstatě.
1: Takže příští rok budou zas.
0: Proběhlo to, ale můžeme se těšit. Přátelé, nesmutněte, jo? Samozřejmě některé děti se do školy těší, rodiče se těší o to více, že jejich děti jdou do školy, nebo tě nebudou mít už na hrbu, jo? Protože babičky už jsou unavené za ty dva měsíce. No, zásadní je, že summer party samozřejmě znamená ty největší letní hity za posledních 30 let, které budeme vybírat celý víkend až do nedělního večera. A máme tady jednu píseň, která vlastně originálně vznikla v roce 1966, tam je ten originál, ale pak si to půjčili Black Eyed Peas a taky Sergio Mendes a dali dohromady maškenádu. Tak si ji zahrajeme právě teď pro lepší ráno, pro lepší sobotu a přidáme Lady Gagu. A to už za chvíli. 10 minut po 7. Dobré ráno.

0: sobotní ranní vstávačka s Lady Gagou a její Abracadabra. Posloucháte Hit Radio, kdo je vzhůru, ten píše na 777-937-777. Jako nevím, co máte napsat? Napište, jestli jste třeba vzhůru, jo? Nás to docela zajímá, nebo co si dáváte ke snídani? My jsme zatím s Filipem nic neměli, což celkem mrzí. Ty máš nějaký plán?
1: No tak můžu skočit do obchodu, když budeš štít. Co si navolíš, to ti přinesu v rámci mezí v okruhu 300 metrů tady od našeho studia.
0: Zapsáno, 7 hodin 18 minut, řekl Filip Lejček, já si to tady zapisu. Ne, tak já si dám čtvrtý kafe a bude to v pohodě. Hele, co se týká další muziky, která je pro vás připravená, tak si dáme jednoho zubaře, kterého prostě přestalo dělat, nebo přestalo bavit dělat plomby a tak začal zpívat. Tady samozřejmě byly devadesátky. I v rámci naší summer party se dáme It's My Life a doktora Albana. A to už za chvíli přidáme k tomu Sabrinu Carpenter anebo Kristofy.
2: Ještě jste tam nebyli, tak to je nejvyšší čas tam zajet. Muzeum řemesel v Letohradě, největší svého druhu u nás. 89 expozic, mechanické dílny, historická školní třída, hasičská technika i kouzelný svět profesí. No a boží je to taky na horách, třeba v Deštném v Orlických horách. Jede tam lanovka, je tam pohádková stezka, užijete si traily a třeba taky disc golf. No, pro každýho něco a my vám přejeme parádní víkend. Z Černé hory.
3: Nakupujte, ochutnávejte, bavte se, spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
4: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
5: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland@extra.cz. Kaufland.
7: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
8: Já chci hot dog.
9: Já mám chuť na matcha latte.
10: Taky beru hot dog a klid v autě.
7: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
11: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
12: Zažijte královské slavnosti v Hradci Králové. Od 28. srpna do 5. září nabídnou 9 dní hudby, historie a zábavy. Příjezd královny Elišky, rytířské turnaje, ohňová show, koncerty hvězd, téměř 100 vystoupení a 50 balónů nad Hradcem. Více na královskéslavnosti.cz.
13: Královské slavnosti v Hradci Králové vám přináší Hit Radio Černá Hora.
14: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
15: No jistě.
14: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
15: No jistě.
14: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
15: No jistě.
14: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Jeden půlnoční hřích. Hit Radio s vámi. Jinak děkujeme za zprávy. Máme tady pár nespavců, kteří trpí stařeckou nespavostí prý už od 5 hodin ráno. No a jinak děkujeme za pár fotek vaší snídaně. Jirka nám napsal, díky moc, ten má mimochodem vajíčka a koukám na to, to je rajče se sýrem, takže dobrou chuť v tom případě. Máme nejvyšší čas na to, aby jsme zjistili, co se děje okolo nás.
1: Ranní update.
0: No je tady píla, pojď.
2: Pojďme se podívat na ty strašně důležité zprávy. Takže za 35 milionů korun je na prodej byt v historické vile na břehu Komského jezera v severní Itálii. Před ním se odehrávala závěrečná scéna filmu Casino Royale s Danielem Craigem v roli Jamese Bonda. Odborníci označují nabídku za jedinečnou šanci pro milovníky agenta jejího veličenstva a nejen pro ně. Muž z Utahu natočil zvláštní změnu cen na objednávkovém terminálu ve fast foodu na letišti. Ten u dvou nápojů zvýšil cenu poté, co se zákazníci rozhodli nenechávat propitné. Řetězec i provozovatel restaurace tvrdí, že šlo o technickou chybu.
0: Jasně.
2: No a jako neuvěřitelný dobroděj se projevil francouzský ochránce zvířat, který od restaurace odkoupil právě vyloveného humra jen proto, aby jej pustil zpět do moře. Nebylo to laciné, ale stejně jako by to udělal můj kolega Kuba Urban, tak za něj zaplatil 300 eur, tedy nějakých 7276 korun a mohl jít s dobrým pocitem domů.
0: Je to tak, já to dělám pravidelně, chodím na humří snídaně, takže děláme to pravidelně. Je pravda, že naposledy, když jsem to udělal a hodil jsem ten steak do vody, vůbec neplaval.

0: víkendové, respektive sobotní ranní hitrádio a hlavně taky naše summer party. Což znamená, že už za chvíli vám dáme zase jedny z těch největších hitů, letních hitů za posledních 30 let. Prosím tě, kdo má dneska svátek? Evelína. Známe nějakou Evelínu? Známe?
1: No, Evelínu, já znám, jako Evy znám, ale Evelínu vyloženě jako neznám.
0: Já znám, jo? Já znám i Evelínu, člověče, to bych měl. Dívám se, jestli mám na ní telefonní číslo. Uvidíme. Nemám.
1: Tak jí, že bychom jí zavolali, jo?
0: Že bychom jí brnkli, ale tak jí napíšem aspoň nějakou zprávu na WhatsAppu nebo teda na Facebooku. Vy na ně nezapomínejte dneska na Evelíny, 29. srpen, sobota. No a my pokračujeme v tom, že vytáhneme další velký letní hit. Pamatuješ si, Fílo, na píseň Who Let the Dogs Out?
1: To je takový to Who Let the Dogs Out? Hele, já si přiznám, že si pamatuju, ale vůbec jsem nevěděl, že tam jsou tyhle slova. Až to došla, víš? Jsi se říkal taky to Ricky Johnson. Úplně něco jiného, jako všichni.
0: Takže štěkací píseň. Už takový u nás na Hitradiu.
2: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho. Prostě funguje.
3: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
2: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
3: Stylový, pevný, bez keců.
2: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
3: Když už bydlíš, tak pořádně.
2: Deflé. Dvě E na konci.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
6: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
5: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Koupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
9: Zase lítáš v oblacích.
10: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
9: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
11: Tak honem, ať vám neuletí.
10: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
9: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
10: Více o akci na
12: firmanazážitky.cz.
13: Když život prudce zastaví...
14: Zase jsem ji našel v tramvaji.
15: A vy jste všichni rodina?
14: To nejsme.
13: Vždy je dobré mít se koho chytit.
14: Lidi jsou dobří, no musí dostat příležitost.
13: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
16: Firma Izolit Bravo Jabloné nad Orlicí vás zve na Motůčko den. V sobotu 5. září od 9 do 15 hodin uvidíte kompletní nabídku motůček, vojenské a hasičské pozemní drony a vše si budete moci odzkoušet. Akce je podpořena Food Festivalem Jablonského gurmána. Více informací na www.motucko.cz.

0: pár minut 8. raní. Posloucháte Hit Radio, děláte samozřejmě dobře. Dáme vám čerstvé zprávy a potom další velké letní hity.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadu totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem. Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby.legal.cz řeší vše na klíč.
3: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
5: Krásné sobotní ráno za minutku 8 hodin a jsou tu další zprávy, vítejte u nich. Česko od začátku pandemie zaplatilo za covidové vakcíny zhruba 19 miliard korun. Z 41 milionů dodaných dávek jich ale využilo méně než polovinu. Přes 18 milionů vakcín tak kvůli prošlé době použitelnosti skončilo v odpadu. Pro nadcházející sezónu bude k dispozici 900 tisíc dávek. Ministerstvo zdravotnictví zároveň jedná o podmínkách zajištění vakcín pro další roky. Kybernetických útoků v Česku dál přibývá. Policie za prvních 7 měsíců letošního roku vyšetřuje přes 14 000 případů, zhruba o 2 000 více než loni. Více než 2/3 z nich tvoří podvody. Útočníci se nejčastěji vydávají za policisty nebo bankéře a stále častěji zneužívají také osobní údaje skutečných zaměstnanců institucí. A pojďme také na sport. Bayern Mnichov zahájila snahu o obhajobu titulu v německé fotbalové lize jednoznačným vítězstvím 5-1 nad Stuttgartem. Jediným dvojnásobným střelcem byl v zahajovacím duelu 64. bundesligové sezony hostující Joša Vanoman, jenž se trefil do obou branek. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
6: V Chrudimi právě končí demolice staré knihovny na sídlišti Topolská. Na uvolněném místě zatím bude odstavná plocha pro asi 30 aut, protože parkování je na sídlišti dlouhodobě problém. Radnice ale do budoucna nevylučuje ani jiné využití, třeba bytové domy, obchody nebo parkovací dům.
3: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
5: Dnes očekáváme polojasno až oblačno, zejména na horách ojediněle s přeháňkami, v ranních hodinách na východě území až zataženo a srážky četnější. Večer bude

0: na západě Čech oblačnosti přibývat. Teploty v Čechách na maximech kolem 25 stupňů, na jihu Moravy až 28 stupňů Celsia.
1: Právě teď startuje další 60 minut Summer Party. Hit Radio.
2: Jasně, nakonec prázdnin, tady musí být summer party, aby jsme si ještě užili to léto. A summer party u nás na Hit Radio znamenají ty největší hity za posledních 30 let. S vámi Filip a Kuba, no a ze všeho nejdřív taky Cyril.

0: Chceme dobré ráno, to sobotní a téměř zářijové. Říkám to nerad, ale platí to prostě. Máme před sebou poslední víkend, který jsme načali společně na Hit Rádiu. Poslední prázdninový víkend, ne poslední víkend definitivně, prosím vás. No ale zásadní je, že Summer Party je ten důvod, proč vybíráme ty největší hity za posledních 30 let, ty největší letní hity. A teď se přesuneme do roku 1995. Zásadní otázka, co si dělal v roce 1995?
1: Mně byly 4 roky.
0: Ano, to znamená, že už si jistě přemýšlel o své vysokoškolské kariéře.
1: Přesně tak, tu jsem samozřejmě nenaplnil. Že nevím, pravděpodobně jsem někde jako běhal, no, za dozoru rodičů u baráku. Co jsi dělal ty?
0: Okolo klepadla?
1: Běhal jsi okolo klepadla, jasně.
0: No to je zásadní.
1: To byla taková prolejzačka, že o klepadla. No, a potom, když se odstranili ty spodní části časem, tak jsme hráli takovou přehazku, se to jmenovalo.
0: Ano, ano.
1: Prostřední klepadlo jsem musel přehodit, tam to byly brány. Určitě to spoustu posluchačů zná.
0: Jako klepadlo bylo vždycky takové místo, kde se slézalo celé sídliště, jo, a taky několikrát, a já jsem toho důkazem, třeba tady na hlavě, kdyby se podíval pod vlasy, aha, tak mám takovou jizvu a ta je taky od klepadla, jo.
1: No, tak ono to bylo poměrně tvrdý,
0: je
1: jo,
0: to tak.
1: Poctivej kofiště.
0: No tak v roce 1995 já jsem nastupoval, tuším, do první třídy základní školy, jestli jsem to spočítal dobře, no a hlavně, tehdy se hrála jedna zásadní věc, která v podstatě chci říct, že udělala jméno Shagimu, minimálně tady u nás v České republice. Píseň, na kterou se nezapomíná, píseň, která má letní vibe a píseň, která nesmí chybět tady u nás na Hit Radio v Summer Party. Přátelé, tohle je bomba.

0: My jsme Hit Radio a tohle je sobotní ráno, lehce po 8:45. No a další velké letní hity budou následovat za pár minut. Máme Summer Party a vybíráme to nejlepší za posledních 30 let. Dáme si Venga Boys a Šalalalala a dáme si taky Xyndla X a jeho poslední vlastně novinku, která se jmenuje Dovolená. Mimochodem, my už jsme to řešili, jak jste na tom s dovolenou vy. Já jsem našel jednu zajímavou statistiku, Filipe, protože představ si, že letošní průzkumy ukázaly, že 53% dovolenkářů chtělo jet výhradně do zahraničí a jenom 34% pouze po Česku. A to moře, který ty si letos vynechal, tak vyhledávalo 48% všech Čechů. To znamená, že jsi ve většině vlastně. No. Jsi nebyl u moře.
1: No ale tak nedalo se nic dělat, respektive já jsem si letos řekl, že tady je taky vedro a že vlastně nemám chuť jet v té sezóně moři. Tak nevím, jak to máš ty, protože ty pěkný místa, které jsou třeba minulý rok na Majorce, který znám z Instagramu, no tak ty tam ale přijdeš a ta realita je jiná než na fotce. Deštník na deštníku a vlastně se mě to hrozně nelíbilo.
0: Kvůli
1: těm lidem.
0: Já byl na Santorini. Jako jo, ne tak letos, ale loni.
1: A taky v sezóně, jo?
0: Ano, taky v sezóně. Už to nikdy neudělám. Jinak tradiční souboj pokračuje, kdyby vás to zajímalo, co se týká nejoblíbenějších destinací, jo? Tipni, jak jsme na tom. A nebuď prvoplánový.
1: Jako Praha přímo?
0: Ne, myslím tím, jaký zahraniční destinace jsme si vybírali na dovolenou.
1: Jo, takhle. No tak já si myslím, že to bude Egypt, Turecko a Chorvatsko bych typoval a Řecko, tyhle čtyři, nevím jak to je.
0: Tak jo, trefil si dvě. Itálie, 12%, Chorvatsko, schodně 12%, a pozor, Španělsko. 10% z nás si vybralo Španělsko a pak už ty procenta samozřejmě klesají. Takže to je k dovolené a dáme si za pár minut Xyndla X.
2: Ještě jste tam nebyli, tak to je nejvyšší čas tam zajet. Muzeum řemesel v Letohradě, největší svého druhu u nás. 89 expozic, mechanické dílny, historická školní třída, hasičská technika i kouzelný svět profesí. No a boží je to taky na horách, třeba v Deštném v Orlických horách. Jede tam lanovka, je tam pohádková stezka, užijete si traily a třeba taky disc golf. No, pro každýho něco a my vám přejeme parádní víkend z Černé hory.
3: Nakupujte, ochutnávejte, bavte se, spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
7: Ne, to je cyklopecka.
6: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
7: Cyklopecky.info.
6: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
7: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
6: Cyklopecky.info.
7: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
6: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
8: Víte, že zastavit a vyřídit naléhavý telefonát trvá třeba 5 minut.
9: Haló?
8: Ale ošetřit zraněné dítě a čekat na sanitku, to bude trvat určitě déle. Je to na vás. Nezapomeňte, že se děti vrátily z prázdnin a místo přes potoky začaly skákat přes silnice. Prosíme vás, řidiče, buďte předvídaví, pozorní a trpěliví. Za všechny rodiče vám děkuje Hit Radio Černá Hora a Pardubický kraj.
10: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
11: Hi, this is Ed Sheeran.
12: Hi, this is Madonna.
13: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.

0: se zas vrát.
1: Ano, i dovolená Xindla X patří na naší summer party. To je víc nešťastný. Vzpomínáte na Dovču, nebo vás snad ještě čeká? Dejte vědět a vysílejte s námi 777-937-777. Dneska je sobotní ráno i v půl deváté a pojďme na to nejdůležitější, co se děje okolo nás. Fila a ranní update.
2: Ranní update.
3: Africká želva Molly, která žije v Kanadě jako domácí mazlíček, se na konci července vydala do světa. Všímaví návštěvníci přírodní rezervace v provincii Manitoba naštěstí začali hlásit její pozorování a tak se Molly nakonec po 2-týdenním výletu mohla vrátit ke své majitelce. Ušla na želvu neuvěřitelných 20 kilometrů. To by bylo i pro nás neuvěřitelných 20 kilometrů. Jdeme dál, Berlín, Brighton a Amsterdam, to jsou tři evropské metropole, které se dostaly do první desítky žebříčku nejlepších měst světa pro noční život. Sestavil ho magazín Time Out a asi nikoho moc nepřekvapí, že vítězem je Bangkok.
1: Aha.
3: Byl jsi v Bangkoku.
1: Neviděl jsem jenom pařbu Bangkoku.
3: To já tam byl a můžu to potvrdit, že opravdu tam není radno jezdit takhle na noční život. Tak pojďme trošku do naší branže, protože moderátorka ranní show Dominik Dillonová je matkou dvou malých holčiček a péče o něj dává docela zabrat. To není už tak zajímavý, ale na konci července i tak kolegové i diváci mohli zahlédnout v televizi, jak si přímo ve vysílání na chvilku zdřímla. Od zaměstnavatele i veřejnosti se jí však dostalo značné podpory. Tak nevím, Kubo, kdybys tady usnul třeba, jestli by nás šéf Michal tě třeba pochválil.
1: Ne, mně se to stalo. Je to... No, dobrých 10 let zpátky, co jsem opravdu usnul ve vysílání. Bylo to na Hit Radio.
3: Jakože v půlce vstupu, jo?
1: Nebylo to v půlce vstupu, bylo to mezi jedním a druhým vstupem. A bylo ticho, zavládlo a já vím, že jsem ohlásil, že 7 hodin ráno. A pak bylo dlouho ticho a já jsem se probral až v 8.30. A můžu teda říct, že žádný slitování se mnou tehdy neměli. Pak jsem platil pokutu, jo? Vlastně asi jedinou, kterou jsem za kariéru udělal. Takže se to stát může.

0: Nickelback. A taky sobotní ráno u nás na Hit Radio. Přátelé, máme Summer Party, máme poslední prázdninový víkend a tak se vlastně s tím létem trošku rozloučíme, protože jak jsme ho začali, tak ho vlastně skončíme. To znamená pořádnou porcí velkých letních hitů. Summer Party až do nedělního večera, no a já vám můžu slíbit, že vybereme jednu jako letní, ale to je letní paráda. La Isla Bonita od Madony. Zpívala i Ilona Čáková, jestli si vzpomínáte. Tak tohle bude za chvíli, tomu přihodím třeba klubovou klasiku od Rogera Sancheze a tak dále, a tak dále. To všechno už za chvíli.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Extreme Sale v online shop CZ.
3: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Zažijte královské slavnosti v Hradci Králové. Od 28. srpna do 5. září nabídnou 9 dní hudby, historie a zábavy. Příjezd královny Elišky, rytířské turnaje, ohňová show, koncerty hvězd, téměř 100 vystoupení a 50 balónů nad Hradcem. Více na královskéslavnosti.cz.
5: Královské slavnosti v Hradci Králové vám přináší Hit Radio Černá Hora.
0: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
6: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u královny Elišky.
7: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
8: Když život prudce zastaví.
9: Zase jsem ji našel v tramvaji.
10: A vy jste všichni rodina?
9: To nejsme.
8: Vždy je dobré mít se koho chytit.
9: Lidi jsou dobří. Musí dostat příležitost.
8: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.

0: do finále, máme poslední prázdninový víkend, sobota, no a za chvíli 9. hodina, což znamená další čerstvé zprávy, které vám nabídneme už za okamžik.
1: Když život prudce zastaví.
2: Zase jsem ji našel v tramvaji.
3: A vy jste všichni rodina?
2: To nejsme.
1: Vždy je dobré mít se koho chytit.
2: Lidi jsou dobří. Musí dostat příležitost.
1: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
4: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
5: Ne, to je cyklopecka.
4: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
5: Cyklopecky.info.
4: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
5: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
4: Cyklopecky.info.
5: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
4: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.

0: Hity Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Krásnou sobotu, je 9 hodin a jsou tu další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. V Česku přibývá přestupků spojených s používáním dronů. Úřad pro civilní letectví eviduje stále více případů, kdy lidé se svými stroji létají tam, kde nemají. Často jde o amatéry, kteří ani nevědí, že se nacházejí v bezletové zóně. Za porušení pravidel může pilot dostat pokutu až 100 000 korun. Firmám hrozí sankce až 5 milionů. Ulice norského hlavního města Osla včera večer navzdory silnému dešti zaplnili tisíce Norů, aby doprovodili rakev s tělem zesnulého oblíbeného krále Haralda V. na cestě z nemocnice do královského paláce. Harald, kterému bylo 89 let, včera ráno zemřel v univerzitní nemocnici v Oslu. Hlavou norské monarchie byl od roku 1991. Nyní ho na trůnu vystřídá jeho 53-letý syn, který bude vládnout pod jménem Hákon VIII. A pojďme také na sport. Patrik Šik zatím nehodlá změnit své rozhodnutí skončit v české fotbalové reprezentaci. V novém rozhovoru kritizoval fungování národního týmu a řekl, že hráči podle něj jezdili do reprezentace spíš na úkor svého výkonu, než jako za odměnu. Vadilo mu také vyčerpávající cestování během letošního mistrovství světa. Šik zároveň uvedl, že ani případná schůzka s novým trenérem Santi Denianem jeho rozhodnutí nejspíš nezmění. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: Divný hluk a nebo zápach plynu v Trutnově. No není důvod k obavám. Ve městě probíhají plánované práce na vysokotlakem plynovodu, při kterých může být slyšet hluk a právě cítit plyn. Radnice vzkazuje, nejde o havárku, ale o...

0: běžný řízený postup. Hanka Poskočilová, Východní Čechy.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Dnes očekáváme polojasno až oblačno, zejména na horách ojedinělé s přeháňkami. Večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Teploty v Čechách až 25 stupňů, na jihu Moravy až 28 stupňů Celsia.
1: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
3: No to je jasná věc, přátelé, máme po 9. hodině, hezkou sobotu, Kuba Urban, Filip Lejček, vaše ranní dvojka, to nejlepší, co jste mohli dostat dneska. No a protože máme summer party, přátelé, tak vzpomeneme na rok 2000. King Africa, La Bomba!

0: Hey, David Guetta, tady s vámi Satone Senai. To je další muzika, kterou jsme vám přinesli dnes v sobotu dopoledne nějakých 10 minut po 9. hodině. Tak hezké vstávání, hlavně dobré sobotní ráno. To poslední sobotní ráno, které si můžete užít ještě o prázdninách. No a mám tady jeden vzkaz, moc zdravíme do Chorvatska, je vidět, že řada z vás ještě vyrazila na dovolenou, jo. Zdravím vás všechny z chorvatské Vodice, kde vás poslouchám celý den. Díky za to, jak hrajete a díky za vaši společnost, píše nám Luďan. Takže Luďku, moc tě zdravíme, díval jsem se rovnou, jako, jaké tam máte počasí v Chorvatsku ve Vodici. Prosím tě, 28 stupňů dneska, což bude velmi podobné tomu, co budeme mít tady, že jo.
1: Jo, na jihu Moravy jsem hlásil až 28 stupňů, takže tady se ukazuje znova, že jako v Česku je krásně taky. Ale užij si samozřejmě dovolenou.
0: Ano, Luďku, užij si to a u nás je úplně stejně, takže si tam vůbec nemusel jezdit. Ale zásadní je, ty jsi začal s tím jihem Moravy. Ano, včera, možná na řadě míst jako vyprošený déšť, který byl ale trošku intenzivnější než normální déšť, protože nárazy větru přes 60 km za hodinu a prosím tě, z Rakouska k nám doputovala supercela, jo?
1: Jakože z vězení se vytrhla celá a přilítla k nám.
0: Ten vítr byl tak zásadní, že prostě nám přinesl celu, která byla ovšem větší, takže to byla super cela. Takže včera jako hodně prošelo, prý padaly i nějaké kroupy. Já jsem tou dobou byl na D1, musím vám to potvrdit, jako bylo to celkem brutální. No a jestli vy jste včera zažili nějaký déšť a někde jste zmokli, klidně dejte vědět a vysílejte s námi na 777-937-777. Zásadní k tomu dnešnímu sobotnímu dopolední, tak máme samozřejmě ty letní hity. Měl jsi někdy plakát Jennifer Lopez někde vystavený?
1: Tyjo, jako líbila se mi vždycky, ale Jennifer Lopez jsem neměl. To jsem měl třeba i Lunatic, ale J-Lo ne.
0: Děkujeme za přiznání. Já měl J-Lo, jo, a jako pojďme si říct, jo, teď jsem se nedávno díval na její Instagram, jo. Ty vole, ta holka vůbec, ale vůbec nestárne, jako. Domů bych ji asi nechtěl. Jenom bych se na ní díval třeba.
1: Já bych tu kreditní kartu jejich si půjčil.
0: Já mám pocit, že nevaří a neuklízí. No nic, Jennifer je tady.

0: Hezké dopoledne, ze sobotní dopoledne u nás z Hitradia. Máme takový speciální vzkaz, prosím vás, přišla nám zpráva od Leonky, která normálně s vámi vstává každý víkend v sobotu a v neděli, ale protože míří na Hrady.cz, na Bezděs, jo, kde se vlastně uzavírá ta sezóna, tak nás teď poslouchá a jede pracovat někam jinam. A měli bychom pro ně nějaký vzkaz? Třeba jako nevracej se.
1: No takhle, já to beru jako by, který byl prostě bez svojí starší sestry, jo.
0: Ano.
1: Zdůrazňuji starší, protože samozřejmě já jsem ten mladej tady, že jo. No a chtěl bych Lonce samozřejmě zkázat, ať se jí dnešní den vydaří krásně a už nechoď, no.
0: Takže ano, starší sestru nahradil kamarád ze školy, který si přišel hrát s počítačem
1: Kubík tady.
0: A nám je tady jako fajn, takže Leonko, moc tě zdravíme, zvládni to prosím tě. Zítra už je tady, ne, že jo?
1: Já nevím právě někdy, kdy tady je. Já jsem ani nevěděl, že tady není dneska vlastně.
0: Jo, to bylo hezký překvapení. Takže nevím. Zítra se na Leonku můžete těšit, jo? Život je prostě pohoda. A taková pohoda a jahoda patří i k létu. Summer Party pokračuje, dáme Miraj za chvíli.
2: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Firma Izolit Bravo Jabloné nad Orlicí vás zve na Motůčko den. V sobotu 5. září od 9 do 15 hodin uvidíte kompletní nabídku motůček, vojenské a hasičské pozemní drony a vše si budete moci odzkoušet. Akce je podpořena Food Festivalem Jablonského gurmána. Více informací na www.motucko.cz.
6: Atención!
7: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
6: La Tropical!
7: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.
8: Zažijte královské slavnosti v Hradci Králové. Od 28. srpna do 5. září nabídnou 9 dní hudby, historie a zábavy. Příjezd královny Elišky, rytířské turnaje, ohňová show, koncerty hvězd, téměř 100 vystoupení a 50 balónů nad Hradcem. Více na královskéslavnosti.cz.
9: Královské slavnosti v Hradci Králové vám přináší Hitradio Černá Hora.
10: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
11: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
10: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
12: Náplně hned.
13: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u královny Elišky.
14: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.

největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Summer Party na Hit Rádiu. Hit Rádio Černá Hora.

0: jako jahoda. Co tě našle, háčku daj.
1: S jednou pohodovou jahodou vám přejeme krásnou sobotu a hezkou summer party. Přesně tak, ty největší hity posledních 30 let, které nám připomínají léto, si dáváme poslední prázdninový víkend. Mimochodem dorazily tak dvě zprávy od posluchače Davida, který byl rád za to, že zapršelo včera, protože porostou houby. A teď mě zajímá, jak moc velký houbař jsi.
2: Já děsný. Já, občas jdeme, mě to baví tak 30 minut. Já mám rád strašně ten klid, ale když do toho klidu dorazím, tak vlastně zjistím, že mě to moc nebaví. Tak nevím, jestli ty chodíš na houby, já mám hlavně i tu smůlu, že moc nikdy žádnou nenajdu. Potom řešit, jestli je to vlastně jako jedlá houba nebo není. Mě to osobně moc neoslovuje.
1: Já jsem právě ve fázi, že jako nevidím ty houby a je mi úplně jedno, jestli je jedlá nebo nejedlá. Já mám radost z toho, že já ji ani nemusím brát domů do košíčku. Já mám radost jenom, když ji vidím, jo? Ale buď mám teda volšový oči, že to prostě nezvládám, ale já je nenajdu. Prostě, anebo se přede mnou skrývají, mají hnědý kloboučky prostě a jako vždycky se schovají a pak zase jako vylezou. Je to, já bych celkově podle mě nedokázal udělat ani smaženici. Že bych nepřinesl materiál, prostě.
2: Já jsem teď přemýšlel chvíli, jak jsi mluvil o tom schovávání, jestli nemluvíš o jiných houbičkách tady.
1: Ty člověče, nevím, jestli jsou v českých lesích někde. Možná jo, kdybyste náhodou měli nějakou hezkou lokalitu.
2: Tak to bychom začali, to by se nám líbilo s Jakubem, to bychom šli rádi.
1: Ano, osvědčené tipy samozřejmě posíláte na 777-937-777. No, dáme si vzpomínku na rok 1997 na kapelu Mr. President, která v 90. byla jako nesmírně populární. Všichni známe já, Coco Jumbo, ale samozřejmě Mr. President není jenom Coco Jumbo a my si vzpomeneme na single, který je typicky letní, pozitivní a jmenuje se Happy People. Summer Party Hit Rádia pokračuje, tady jsou Mr. President. Shalala.

0: dobrou letní muzikou vám přejeme co nejpříjemnější sobotu. My jsme Hit Radio a nabídneme vám samozřejmě další velké letní hity. A budou následovat třeba taky čerstvé zprávy. Na nich se úplně vyšívá teďkom. To je, jak kdyby si měl dvě jehlice a už to celé připravoval, že jo?
1: Přesně tak.
0: Bude to s jelením vzorem aspoň?
1: Bude tam srnčí vzor. Nevím, jak vypadá ještě, ale já to vymyslím.
0: Každopádně, jaká muzika nás čeká, když už jsme říkali, že máme tu summer party, tak vybíráme vlastně ty největší letní hity. A upřímně, tohle byl hit, který já jsem teda, tuším, 2 nebo 3 roky zpátky jako nemohl dostat z hlavy. A když jste si otevřeli sociální sítě, tak to bylo úplně všude. To bylo doprovod jako jakýhokoliv Reelska, na TikToku to lítalo furt. Pamatuješ na to?
1: Já to tam měl taky. My jsme byli na Zakynthosu a já to tam dával furt, prostě jak koukáme, teď zapomínám ty názvy, prostě hotelový bazén, jo. Teď jsem skákal šipku do bazénu a jak jsem dopad po tu hladinu, tak jde, makeba, makeba.
0: Ano, digitální tvůrci.
1: Dával jsem taky?
0: Mě to vlastně jako bavilo. Pak to teda zmizelo jako lusknutím prostě jako ta písnička.
1: Já udělám dneska storíčko, dám tam makebu.
0: To je jasný. A celou písničku uslyšíte už za chvíli.
2: Co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
3: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho, prostě funguje.
2: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
3: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
2: Stylový, pevný, bez keců.
3: Deflé.cz, nábytek s charakterem.
2: Když už bydlíš, tak pořádně.
3: Deflé, 2 E na konci.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetů se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
7: Na zádech. Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u Královny Elišky.
9: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
10: Když život prudce zastaví.
11: Zase jsem ji našel v tramvaji.
12: A vy jste všichni rodina?
11: To nejsme.
10: Vždy je dobré mít se koho chytit.
11: Lidi jsou dobří, ale musí dostat příležitost.
10: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.

0: Tohle jsou TLC, těsně před 10. hodinou. Sobota a vaše Hit Radio. Dáme si za chvíli další velké letní hity a předtím samozřejmě čerstvé zprávy.
1: Firma Axis z Hradce Králové s 30-letou tradicí přijme dělníky a svářeče pro výrobu technologického zařízení a ocelových konstrukcí a kvalifikované pracovníky pro zahraniční a tuzemské montáže. Nabízíme pravidelný a nadstandardní příjem, nové a čisté pracovní prostředí a náborový příspěvek až 20 000. Axis.hk.cz.
2: Z planého dne právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
3: Zažijte královské slavnosti v Hradci Králové. Od 28. srpna do 5. září nabídnou 9 dní hudby, historie a zábavy. Příjezd královny Elišky, rytířské turnaje, ohňová show, koncerty hvězd, téměř 100 vystoupení a 50 balónů nad Hradcem. Více na královskéslavnosti.cz.
4: Královské slavnosti v Hradci Králové vám přináší Hit Radio Černá Hora.
5: Rádia.cz Hit Radio.
0: Krásnou sobotu, je přesně 10 hodin a jsou tu i další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Firmy i instituce v Česku budou muset nastavit systém odměňování podle složitosti, namáhavosti a odpovědnosti prací. Vypracovávat budou zprávy o výdělcích. Pokud neodůvodnitelné rozdíly mezi odměnou mužů a žen dosáhnou 5% více, bude nutné stav do půl roku napravit. Uchazeči o místo se budou muset dozvědět minimální výši výdělku a prémii před uzavřením smlouvy. Vyplývá to z navrhované novely zákoníku práce. Nejnáročnější onkologické operace se mají v Česku postupně přesunout do specializovaných center. Ministerstvo zdravotnictví chce do roku 2030 centralizovat zhruba 4100 zákroků ročně, které se dnes provádějí i v menších nemocnicích. Podle ministra Adama Vojtěcha mají zkušenější týmy u těchto složitých operací výrazně lepší výsledky. A pojďme také na hokej. Hvězdný obránce Cale Makar podepsal v zámořské NHL rekordní smlouvu s Coloradem na 8 let za celkem 163 milionů dolarů, tedy přibližně 3,38 miliardy korun. 27-letý Kanaďan si díky ní vydělá jako první v historii ligy v průměru přes 20 milionů dolarů za sezonu. Kontrakt začne platit od ročníku 2027-2028. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
6: Po 13 letech se do hradeckých Malšovic vrací soutěžní parkour. Zmodernizovaný jezdecký areál nabízí špičkové povrchy a zázemí pro koně i jezdce a o víkendu hostí také pohár Královéhradeckého kraje. Návštěvníky čekají závody, večerní skákání v kostýmech i další program.
7: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
0: Sobota přinese polojasno až oblačno, zejména na horách ojediněle s přeháňkami, večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty v Čechách, mírně ta predikce stoupla už na 26 stupňů Celsia, na jihu Moravy zůstává maximum 28 stupňů Celsia.
7: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
0: No, jsme v tom až po uši, jasně, léto končí, prázdniny končí, ale my...

0: Na mě nečekej, Verona. A taky Hit Radio, to sobotní.
1: Tak pojďte s náma šlapat zelí.
0: Bylo taky v nějaký písnice od Verony. No nic, prosím tě, zjistil jsem jednu zásadní věc. Dneska je 29. srpna. Přátelé, poslední tady prázdninový víkend, ale to s tím nesouvisí. 29. srpna roku 1997 byla ve Spojených státech založena firma Netflix. To znamená, že dneska už je to dlouhých 29 let, co existuje Netflix. Je teda pravda, že původně měl vlastně úplně jinou podobu, protože původně to vlastně byla služba, která pro předplatitele fungovala jako půjčovna DVDček. Takže vy jste si na internetu vybrali nějaký oblíbený film, zadali jste to a kurýr vám následně doručil ten film na tom DVDčku až domů, jo, pak jste se na něj podívali a dokonce tehdy to bylo přelomový v tom, že jste si ten titul mohli vlastně půjčit na neomezenou dobu, ale podmínkou bylo, že když jste si chtěli půjčit něco novýho, tak jste museli ten původní vrátit, jo. Dneska ten Netflix funguje úplně jinak a je to totální fenomén, ne?
2: Jako rozhodně. Já se jenom přiznám, že už je tam toho vlastně tolik, že já vždycky nevím, co si dřív pustit, tak si nakonec nepustím nic.
0: No hele,
2: mám takovou jako nemoc.
0: V tomhle máš pravdu. A vlastně docela je to problém nás, to znamená České republiky. Protože podle obvyklých statistik je to vlastně pro jednotlivé země trošku jiný, jo? Od 4,5 až do 6,5 tisíce audiovizuálních děl v jednotlivých zemích. Ale pozor, my jako Česká republika se řadíme do pětice zemí s nejširší nabídkou. Máme tam 6742 filmů, seriálů a dokumentů.
2: Neskutečný.
0: Ne, ale to si nevybereš prostě.
2: Jsou tam jako zajímavý, mně se hlavně líbí jako sporták, jsou tam hodně teď příběhy a sportovní dokumenty o tenistech, a fotbalových trenérech a podobně. A teď jsem si tady vlastně ještě našel, že v Čechách bylo, nebo respektive to spuštění bylo v roce 2016, ale taková ta lokalizace a čeština v roce 2019, tam přišel prý nějaký zlom na podzim tohohle roku, že přinesl kompletní české rozhraní, titulky a dubbing a začal přidávat i české filmy, takže 7 let je to tady tak jako naplno v Česku.
0: Zvláštně to je tak hezky, že jim to vyšlo vidět na ten covid.
2: Náhoda?
0: Náhoda, nemyslím si. Tak vy všichni, kteří máte dneska doma Netflix, až se budete rozhlížet potom, co si dneska pustíte, tak máte tam asi zhruba 7000 možností, co si tak jako můžete vybrat a vzpomeňte si na to, že dneska už je to 29 let od založení Netflixu. My ovšem u nás na Hit Radio máme Summer Party a dáme si Sunroof. Tohle je typicky letní píseň a ty další budou následovat. Hezké dopoledne, Hit Radio je s vámi.

0: letní hity, protože my máme summer party. A tak si dovolím připomenout jednu kapelu, která patří jako k totálně zásadnímu zlatému fondu. Řekl bych druhé poloviny 80. a vlastně celých 90. let. Oni to zvládali i po roce 2000, byli prostě neuvěřitelní a skvělí. Jmenují se Roxette. Tohle je prostě krásné červnové odpoledne. Jak si představuješ červnové odpoledne? Co by v něm nemělo chybět?
1: Aspoň v mém ideálním samozřejmě poslech hit rádia. Pak jistě. Až si budu chvíli odpočinout přece jenom od muziky, tak si pustím nějaký ten fotbálek, no a nějaký to grilováníčko a drinčík večer.
0: Grilování, to mě úplně přesně napadlo, protože v tom červnu to už je jako ideální. A June Afternoon, hele, k tomu posloucháte Roxety, my si je dáme už za chvíli tady u nás. Summer Party pokračuje, tak hezkou sobotu.
2: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
3: Ne, to je cyklopecka.
2: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
3: Cyklopecky.info.
2: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
3: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
2: Cyklopecky.info.
3: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
2: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
4: Když život prudce zastaví.
5: Zase jsem ji našel v tramvaji.
6: A vy jste všichni rodina?
5: To nejsme.
4: Vždy je dobré mít se koho chytit.
5: Lidi jsou dobří. Musí dostat příležitost.
4: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
7: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
8: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
9: No jistě.
8: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
9: No jistě.
8: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
9: No jistě.
8: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
10: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u Královny Elišky.
11: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.

0: Music. Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka CZ.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Summer Party na Hit Radio. Hit Radio Černá Hora.

0: Robin Schulz, Million Good Reasons. Ano, máte milion dobrých důvodů, proč poslouchat Hit Radio. A to i krátce po půl jedenácté. Tak stále, krásné dopoledne, to naše summer partyové, protože vám hrajeme ty největší hity za posledních 30 let. Největší letní hity za posledních 30 let. Já ještě lehce k počasí našel jsem zprávu, kterou pokud byste se řídili jenom nadpisy, což teda občas dělám, jo, že jsem i línej to rozkliknout, tak byste se moc divili. Je to z novinky.cz, je to docela v pohodě. V Alpách bylo kvůli fénu celou noc kolem 30. Takhle zní nadpis.
1: A co si pod tím představuješ teda z toho nadpisu?
0: Já jsem si chvilku říkal, to jako někdo nechal zaplít teda celou noc, nebo ten, co? No, nakonec tam samozřejmě zjistíte, že v oblasti Bodamského jezera a Lichtensteinska se udržel ten meteorologický jev, který je zvaný fén, a proto tam bylo celou noc kolem 30 stupňů Celsia. Ale když si vezmete jenom nadpis, tak v Alpách bylo kvůli fénu celou noc kolem 30. To si myslím, že je velmi zajímavý. Já skoro si říkám, že jeden fan by to asi nezvládnul.
1: Nebude to tak ten zvaný clickbait?
0: Ano, clickbait? Tohle je určitě clickbait.
1: Takže no.
0: A vidíte, udička byla nahozena a Urban se zaschytil.
1: Urban se chytil, ano.
0: Tak prosím vás, až si to budete někde takhle scrollovat a hledat nějaký informace, tak nebylo to kvůli fénu, jakože ho někdo nechal na pokoji v hotelu za play a pak bylo celý kalpa kolem 30 stupňů, jo? Tomu nevěřte. Eva Farná nás čeká za chvíli, neříkej, co má se stát. Dáme si taky Lounge Moneyho, ale ze všeho nejdřív jedno Bailando. Bailando je vlastně typicky letní záležitost a nesmí chybět tady u nás na Hit Radio v naší summer party. Je to ovšem Bailando od Enrique Iglesiase, který je připraven právě teď. Přejeme vám hezkou sobotu, tady Kuba a Filip a doufám, že se máte skvěle.

0: Tohle je taky píseň, kterou jsem teda dlouho neslyšel. Lunch Money Lewis a jeho Bills právě teď u nás. Sobota a Summer Party Hit Radio. A pozor, blíží se nám 11. hodina. Což klidně může znamenat, že už dneska máte rozhodnuto, jaký bude obídek, a přesně to nás s Filipem zajímá, protože budeme hrát písně na psání, písně k obědu a možná právě písně k tomu, aby se vám lépe vařilo. Co bys dneska dal?
1: Já bych asi takhle přemýšlel, jako možná zavítáme, tady máme skvělou indickou restauraci kousek od rádia, asi tak 30 metrů. Takže já si dám indickou, což asi málo kdo řekne, protože když tady je Lea, tak je to vždycky kaše a řízek, jsem to spojil.
0: Ano, ano. No.
1: No a tu mám taky rád, ale dneska indickou. Co bys si znal ty?
0: No, přemýšlím, myslím, tak si řekl kaše řízek, já bych si dal ta holandský řízek třeba.
1: Holandský řízek, ten, jo, a ten mi taky chutná trochu víc.
0: No. Tak vy se nám určitě po 11. můžete svěřit, protože vám budeme hrát písničky k obědu, jo? A do té doby, než odbije 11. Tohle je taky letní záležitost, která na Summer Party nesmí chybět. Dario G a Sunshine a kromě jiného třeba Mark Amber. Už za chvíli.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
3: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
4: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Zažijte královské slavnosti v Hradci Králové. Od 28. srpna do 5. září nabídnou 9 dní hudby, historie a zábavy. Příjezd královny Elišky, rytířské turnaje, ohňová show, koncerty hvězd, téměř 100 vystoupení a 50 balónů nad Hradcem. Více na královskeslavnosti.cz.
7: Královské slavnosti v Hradci Králové vám přináší Hit Radio Černá Hora.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Z Planeo dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
10: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u královny Elišky.
11: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
12: Když život prudce zastaví.
13: Zase jsem ji našel v tramvaji.
14: A vy jste všichni rodina?
13: To nejsme.
12: Vždy je dobré mít se koho chytit.
13: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
12: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.

0: My jsme Hit Radio a přejeme vám skvělé dopoledne, to sobotní s datem 29. srpna, ale hlavně summer party, která pokračuje i za chvíli. Taky zprávy tady budou.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
3: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
2: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myšína.
4: Náplně hned.
5: Zažijte královské slavnosti v Hradci Králové. Od 28. srpna do 5. září nabídnou 9 dní hudby, historie a zábavy. Příjezd královny Elišky, rytířské turnaje, ohňová show, koncerty hvězd, téměř 100 vystoupení a 50 balónů nad Hradcem. Více na královskéslavnosti.cz.
6: Královské slavnosti v Hradci Králové vám přináší Hit Radio Černá Hora.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: Krásnou sobotu, je 11 hodin a jsou tu další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Češi letos dovážejí stále více ojetin a téměř polovina z nich je starších než 10 let. Za zdánlivě jednoduchým příběhem o hledání co nejlevnějšího auta se ale skrývá druhá překvapivě odlišná část trhu. Zájem o mladší vozy, prémiové značky i elektromobily rychle roste a právě zahraničí se pro české řidiče stává jejich hlavním zdrojem. Počet obětí ničivých povodní v Nepálu už překročil 600. Podle nejnovější bilance nepálské policie zemřelo 616 lidí. Další více než 2000 se stále pohřešují. Přívalová povodeň zasáhla ve středu oblast na hranici Nepálu a čínského Tibetu a ničila domy, silnice i další infrastrukturu. Česko podle ministerstva zahraničí zatím nemá informace o obětech mezi českými občany a Nepálu. Pošle humanitární pomoc za 2,5 milionu korun. A pojďme také na sport. Nikola Bartuňková nedotáhla na turnaji v Monterey dobře rozehraný souboj o premiérový postup do finále na okruhu WTA Tour. 20-letá česká tenistka v semifinále vedla nad Elise Mertensovou už 6-1 a 3-0. Nakonec ale zkušenější Belgičance v generálce na US Open podlehla 1-2 na sety. Ve světovém žebříčku se po dalším vydařeném týdnu posune nejvýš v kariéře na 34. místo. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
12: V Chrudimi právě končí demolice staré knihovny na sídlišti Topolská. Na uvolněném místě zatím bude odstavná plocha pro asi 30 aut, protože parkování je na sídlišti dlouhodobě problém. Radnice ale do budoucna nevylučuje ani jiné využití, třeba bytové domy, obchody nebo parkovací dům.
13: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
11: Pokud jste se těšili na sobotu, že bude krásně, těšili jste se správně. Dneska bude polojasno až oblačno, zejména na horách ojediněle s přeháňkami a večer se bude na západě Čech vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách až 26 stupňů Celsia, na Moravě až 28 stupňů.
13: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
0: No jasně, to znamená letní hity za posledních 30 let, ty největší a nejlepší. A k tomu i vaše písně, které vám tak nějak zpříjemní ten čas, než budete obědvat. Co dneska vaříte? Dejte vědět na 777-937-777. Dneska, v sobotu, s vámi i po 11. Kuba a Filip, tak doufám, že se to užíváte. A tady je Luis Fonsi. Hej!

0: Když máme summer party, tak k tomu samozřejmě nesmí chybět tahle píseň Bailando od Luny. Posloucháte Hit Radio, přejeme vám dobrou sobotu a hezký dopoledne. No a 777-937-777, to je to správný telefonní číslo, který můžete využívat k tomu, aby jsme vám zahráli něco k vašemu obědu a že se urodilo, přátelé. Zdravíme do Husic u Prachatic. Vendy nám píše, že si prý užívá pěkného počasí a tak dnes budou grilovat. Neříkal jsem to, že je nejvyšší čas na to vlastně ještě udělat takové ty věci, které můžete udělat o prázdninách a k tomu prostě grilování patří. Takže dneska bych to tak viděl. Jestli máte příležitost, já bych to udělal.
1: Já budu grilovat taky dneska, až k večeru teda.
0: Ano.
1: Jenom tak přemýšlím, co koupím, nevím, jestli máte vy posluchači stejný problém, ale jak už jsem trošku jako přegrilovaný letos, tak nemám už inspiraci, co na ten grill hodit, protože vepřovou krkovici to už nemůžu ani vidět, takže přemýšlím nějaký burgříky, ty jsem měl jenom dvakrát letos, že bych udělal. Tak jestli třeba máte nějaký tipy, když už jsme u té hodinky vaření,
0: ano,
1: tak to můžeme trošku změnit na grilování. Nějaký zajímavý tipy něčeho, co třeba jste nepředpokládali, že by na grilu chutnalo skvěle, ale moc vám to ladilo, tak budeme rádi za tipy, tady je pro ostatní.
0: Mimochodem, ty jsi na sezónu pořídil nový grill.
1: Ano.
0: A jak jsi s ním spokojený zatím?
1: No, výborný, prostě, ale otočím tlačítka, pak už je to samozřejmě na kuchaři, tam je problém občas, ale grill fantastický, jako, hele, já na něj vlastně z obýváku vidím vždycky, já jsem si nekoupil ani plachtu, abych na něj viděl, takže to mi stačí, že je krásné.
0: Aby ti to lákalo, vlastně.
1: Přesně plní funkci, bomba mi nedošla za celý léto, takže to je hlavní.
0: Tak, pojďme dál, protože vaše tipy už pomalu, ale jistě chodí na 777-937-777, dáme si mi raje oči. A je to samozřejmě od Toma, aby se mi dobře dělal oběd a na oběd dělám těstovinový salát s tuňákem a se zeleninou. A malý tip, 18. září bude ve Valašském Meziříčí, prosím tě, ve Valmezu, tam bude zpívat Rytmus.
1: Je, je,
0: je.
1: Počkej, to je tip k obědu, jo?
0: No jasně.
1: No, tak to, ale já jsem poslouchal Rytmuse hodně teda, takže asi dojedu do Valmezu.
0: Není problém, 18.9. tam bude. A jinak teda těstovinový salát s tuňákem je dnešní první jídlo, které děláte a ty další nám klidně můžete psát, jo? Tady jsou Miraj a Oči, za pár minut si dáme taky na psání, budou Plesíbou, David, Petra, Dita a Žeriček z Jundrova nám píšou a ten vzkaz přečtu už za chvíli. Jsme Hit Radio.

0: Sibou právě teď u nás na vaše psání, protože mezi 11. a 12. prostě hrajeme k obědu přesně tak, jak si diktujete. Mimochodem, krásnou sobotu, borci, Holanďany s kaší jsem měl minulý víkend a k tomu naše kvašáky a taky kozí rohy. Tento víkend jsou u nás hody, takže na oběd zelňačka a banda všemožných jednohubek. Až na večeřu pěkně svíčková a karlovarský knédl. Vidíš to?
1: Tak to děláš chutě. Teda zelňačka mě neoslovuje, ale svíčková s karlovarským knédlem, to bych si stavil.
0: A zajímá mě teda sousloví banda všemožných jednohubek.
1: Je to teda, ale představuji si jako banda, že to prostě může být třeba jako česnekovka, tamhle to bude prostě jako tuňáková pomazánka, jako různý, víš? Prostě banda pomazánek.
0: No, hlavně, aby to nebyly takový ty kouzelný jednohubky, že? Už jsme tady dneska se bavili o těch jako houbičkách.
1: Pozor na to,
0: prosím vás. Tak, za chvíli budeme hrát samozřejmě další muziku, mimochodem další zprávy od vás, který chodí na 777-937-777. Vařím čočkovku a taky smažený květák s bramborem a jogurtovou tatarkou, výtečně. Děkujeme, že tu jste, bylo nám potěšením dneska. Mirka zdraví, vaří jenom lečo s domácími produkty. Sleduj, jo. Klobáska, paprika, rajčátka, cibulka a vajíčka.
1: Klobása je taky domácí produkt.
0: Říká ještě tady Mirka, že to hezky voní. Cítíte to přes to rádio? Já teda jo, trošku.
1: Mirko, takhle, odsamcať, jo. Řekli jsme, pište nám, co vaříte, ne, jestli to voní. My máme hlad tady, to není fér.
0: Summer Party, Hit Radio pokračuje i za chvíli.
2: Ještě jste tam nebyli, tak to je nejvyšší čas tam zajet. Muzeum řemesel v Letohradě, největší svého druhu u nás. 89 expozic, mechanické dílny, historická školní třída, hasičská technika i kouzelný svět profesí. No a boží je to taky na horách, třeba v Deštném v Orlických horách. Jede tam lanovka, je tam pohádková stezka, užijete si traily a třeba taky disc golf. No, pro každýho něco a my vám přejeme parádní víkend. Černé hory.
3: Nakupujte, ochutnávejte, bavte se, spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
7: To jakoby dojímá.
6: A hvězdná porota.
8: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
6: Superstar. Od 2. září na Nově.
9: Firma Izolit Bravo Jablone nad Orlicí vás zve na Motůčko den. V sobotu 5. září od 9 do 15 hodin uvidíte kompletní nabídku motůček, vojenské a hasičské pozemní drony a vše si budete moci odzkoušet. Akce je podpořena Food Festivalem Jablonského gurmána. Více informací na www.motucko.cz.
10: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u Královny Elišky.
11: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
12: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
13: Ne, to je cyklopecka.
12: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
13: Cyklopecky.info.
12: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
13: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
12: Cyklopecky.info.
13: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
12: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.

poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Summer Party. Hitrádio Černá Hora.

0: Ahoj, právě děláme krkovičku na leču a jako přílohu dáváme těstoviny a chtěli bychom k tomu zahrát Ega s Robertem Burianem. Žijeme len raz. Šlo by to? Tyjo, tipuju, že by to snad i šlo. Posloucháte Hit Radio a naší summer party a tohle je prostě jako letní záležitost par excellence. No a první půl hodinku vlastně máme za sebou, tyjo, utíká a máme tady spoustu zpráv o tom, co připravujete dneska na oběd. Stáňa nám píše, prosím tě, červené kary, kuře, jasmínová rýže, jak se na to tváříš?
1: To se ptáš mě teď, no, jo?
0: Teď no, tak to nikdo není, tady není.
1: Co je vlastně pravda, čekal jsi, někdo není vedle. Já to se mi líbí tady to, mám rád, čím dál víc přicházím na chuť takovýmhle jídlům.
0: Dobře, jo. Máme tady králík domácí na koření se zelím a k tomu nočky polévka s játrovými knedlíčky. Co říká náš gurman?
1: Králíka nejím, no.
0: OK.
1: Ale dobrou chuť.
0: Kotlíkový gulášek od Jany.
1: Jo.
0: Naprosto v pořádku.
1: Ano.
0: A Raduš, ta je v podstatě s námi na jedné vlně. Taky mi nedělá vůbec dobře poslouchat, kdo co vaří. Jsem v práci a mám hlad. Budu vařit až po 14. hodině. Raduš, jsme v tom s tebou, jo? Věř, že my tady trpíme teda jako velkolepě.
1: Přesně. On je dole vlastně ostraha, já už chtěl jít pro oběd a on říkal, nikam nepůjdete, děláte do jedný.
0: Jo.
1: Takže oni nás nepustí z budovy a zároveň, když si objednáme jídlo, tak ten vrátnej to sní, ona mě prostě sem nepošle.
0: A u toho ještě švihnul bičem. No nic, pojďme na další songy. Linkin Park a ty budou pro Angeliku a Helen. K dnešní grilovačce bychom si chtěli nechat zahrát Linkiny, tak samozřejmě je připraveno a za pár minut budeme hrát taky Marka Ztraceného. Ahoj, děláme s maminkou obalovaný květák a je to teda pěkná piplačka. Tak nám k tomu prosím vás můžete zahrát Máru, ať to ubíhá o něco rychleji. Zdraví Izabelka, samozřejmě všechno připraveno. Marek tady bude za chvíli, ze všeho nejdřív si dáváme ale Linkiny. No a stále posloucháte prostě letní speciál, který je tady pro vás až do konce neděle, to znamená ty největší letní hity za posledních 30 let. Tady je Summer Party a tady je Hit Radio.

0: To je Marek Ztracený a jeho vlastní svět a my jsme Hit Radio. A hrajeme vám k obědu, vy nám píšete, co máte tak nějak jako na chuti, co dneska připravujete, co máte na miníčku. A tady někdo píše, prosím, prosím, oni mi tady jí jenom tekutý chleba. Jsme pochopili, to je pivo, ne?
1: To je pivo, ale tak tam jako zrovna u mě se neobstojí, já jsem totiž jeden z mála mužů podle mě v Česku, který nepije pivo.
0: Přátelé, neuvěřitelná situace, která se teď stala v Hit Radio, to je opravdu historický moment. Sešli se dva muži, kteří nepijí pivo.
1: Jakube, ty taky nepiješ pivo.
0: Když
1: je teda hodně výjimečné. Hodně.
0: Když je nutnost, tak jedno dám.
1: Já, když je nutnost, tak dám jednoho loka.
0: Jo?
1: Abych se přesvědčil, že mi to opravdu prostě nějak Bůh jako neseslal, to znamení, že to pivo je pro mě.
0: Pamatuju si případ, a byl to, to je takový interní humor teď, ale bylo to skutečně v restauraci, která tady naproti, jo, u nás v rádiu. Dal jsem dvě.
1: Dvě?
0: A tamhle je takový parčík.
1: Mm-hmm.
0: A tam jsem zvracel.
1: Jo, takhle, já myslel, že tam si dal ještě to třetí.
0: Ne, ne, tam, tam už jsem ležel.
1: Potom ne, je to vlastně zvláštní, furt se ptám, jako co je se mnou špatně, protože většiny lidí pivo chutná. Na druhou stranu mám trošku nadváhu, i tak říkám si, kdybych ještě do toho lental pivo, jako.
0: Ty jsi krásný kluk, prosím tě. Nádherný.
1: Mám prostě. Ti taky teď říct, tady.
0: Ne, to nemusíš.
1: Ne, my jsme tady dva krásní lidé.
0: No dneska. Jo, ale Filip je hezčí. Tak, dáme si jednu klasiku, což je Kaoma a Lambada, když už máme tu summer party. Mám tady vzkaz od Markéty, která by to velmi ráda slyšela. Mimochodem dneska na oběd má přesně nic. Takže Markéto, gratulujeme moc a přejeme dobrou chuť. No a za pár minut budeme hrát třeba taky poetiku každou vteřinou, aby se mi dobře dělal oběd, dělám buchtičky s krémem a předem moc děkuju Petr z Ostravy Vítkovic. No tak jo, připraveno jest a my pokračujeme. Tohle je Summer Party, tohle je Hit Radio. Přejeme skvělou sobotu těsně před polednem.

0: Tak jo, přátelé, tohle byla politika. Já doufám, že doma u vás už to bublá a že už jste možná připraveni na servírování. Jak to bylo v Masterchefovi vždycky? Tam ty tři kuchaři říkali 3, 2, 1,
1: konec.
0: A máte to na servírování.
1: Ruce nahoru.
0: Ruce nahoru.
1: Zdávám se.
0: Hele, pojďme na poslední přání, který tady máme. Ahoj, tady Iveta. Máme grilování zeleniny, k tomu máme kuřecí plátek a něco na mlsání. Palačinky se zmrzlin. Se zmrzlinou, to je dobrý. Shakiru ji budeme hrát za chvilku. Ty jo, dobrý, no.
1: Ty si jedeš dár, viď? Za hočku.
0: No, jakože bych napsal, tak, kam mám dorazit?
1: Ne, no tak jsme v Praze, ne? Tak tady hned třeba 300 metrů je podnik,
0: jakože bych si zašel.
1: No, ano. Zašel, prostě udělal si hezkou sobotu, přijdeš domů, manželka si tě ptá, co pak si papal kobyro, ty řekneš, měl jsem Cezar salát bez dressingu. A přitom tam zapluje ta palačinka za zmrzlinu.
0: To samozřejmě ale udělám. Dobrý nápad, to znamená, že si za chvilku dáme Shakiru a to k obědu a ještě je tady zpráva, dneska máme na obídek bramborový guláš a odpoledne grilování, dneska mají totiž dvojčata, vnoučata svoje narozeniny, tak samozřejmě gratulujeme, Elenka a Kubík mají 10. narozeniny, tak gratulujeme, posíláme pozdravy z Hitrády a vy už víte, co my dneska budeme jíst, tu Indii jsi teda nezměnil.
1: Tam si skočím, plácnu se přes kapsu, dneska není meníčko, takže to bude tak za 350, přátelé.
0: Ten život je drahý. Pane, budu tady zadarmo dneska.
1: To snad není možný. Pojď tak.
2: Střed plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
3: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90. Až do 1. září. Kaufland.
4: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho, prostě funguje.
5: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
4: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
5: Stylový, pevný, bez keců.
4: Deflé.cz, nábytek s charakterem.
5: Když už bydlíš, tak pořádně.
4: Deflé, 2 E na konci.
6: Firma Axis z Hradce Králové s 30-letou tradicí přijme dělníky a svářeče pro výrobu technologického zařízení a ocelových konstrukcí a kvalifikované pracovníky pro zahraniční a tuzemské montáže. Nabízíme pravidelný a nadstandardní příjem, nové a čisté pracovní prostředí a náborový příspěvek až 20 000. Axis.hk.cz.
7: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Koupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
9: Zase lítáš v oblacích.
10: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
9: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
10: Tak honem, ať vám neuletí!
11: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
9: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
11: Více o akci na
12: firmanozážitky.cz.
13: Zažijte královské slavnosti v Hradci Králové. Od 28. srpna do 5. září nabídnou 9 dní hudby, historie a zábavy. Příjezd královny Elišky, rytířské turnaje, ohňová show, koncerty hvězd, téměř 100 vystoupení a 50 balónů nad Hradcem. Více na královskéslavnosti.cz.
14: Královské slavnosti v Hradci Králové vám přináší Hit Radio Černá Hora.

0: Little Jack právě teď, no a za chvíli už pravé poledne, to znamená, že vám nabídneme další čerstvé zprávy a Summer Party bude pokračovat.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: hit.cz. Hit Radio.
1: Krásnou sobotu, za chviličku pravé poledne a další zprávy, vítejte u nich. Němci se podle tamních médií vracejí z dovolených s úplně jiným pocitem než dřív. Zatímco ještě před lety měli dojem, že doma všechno funguje lépe než v zahraničí, jejich pohled na vlastní zemi se mění. Čím dál častěji narážejí na rozbité silnice a mosty, zpožděné vlaky, špatné internetové připojení nebo úřady, které stále používají fax. Psychologové varují, že ztráta důvěry ve vlastní zemi může mít dopad nejen na náladu společnosti, ale i na německou demokracii. Výdaje spojené s návratem dětí do školy očekávají české domácnosti nejčastěji v rozmezí mezi 2 až 6 tisíci korunami. Tyto náklady dokáže pokrýt z běžné výplaty 58% lidí. Ostatní musí sáhnout do úspor nebo si za tímto účelem odkládají peníze předem. Slovenské domácnosti očekávají výdaje v podobné výši. Z výplaty ale pokryje pouze 49% z nich. A pojďme také na fotbal. Sparta má nového kapitána. Pásku po odchodu Lukáše Haraslína převezme 23-letý Adam Karabec, odchovanec pražského klubu. Do Sparty se přitom v létě vrátil po hostování v Lyonu, kde strávil minulou sezonu. Trenér Brian Priske zároveň vytvořil novou kapitánskou skupinu, která má Karabcovi v jeho nové roli pomáhat. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: Divný hluk a nebo zápach plynu v Trutnově. No není důvod k obavám. Ve městě probíhají plánované práce na vysokotlakem plynovodu, při kterých může být slyšet hluk a právě cítit plyn. Radnice vzkazuje, nejde o havárku, ale o běžný, řízený postup. Hanka Poskočilová, Východní Čechy.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Grilování, procházky, to dnes může provázet vaši sobotu. Bude polojasno až oblačno, zejména na horách ojediněle s přeháňkami, ale večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat, avšak bez deště. Nejvyšší teploty v Čechách až 26 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 28 stupňů.
0: Právě teď startuje další 60 minut Summer Party. Hit Radio.
3: Jo, ty největší letní hity za posledních 30 let, samozřejmě s Kubou Urbanem, přeju vám krásné poledne. No a navážu na zprávy, byste náhodou chtěli napsat nějaký faxový přání 800 937 937.

Alex, what an ordinary. Patří sem k nám na summer party v sobotu. Já jsem vybral jednu z těch písní, která jako formovala v roce 2004 jednu kapelu, která se potom jako stala poměrně dost slavnou. Ještě funguje vlastně do dnes ta kapela. Jestli se řekne Maroon 5, tak si myslím, že si vybavíte spoustu hitů, třeba Moves Like Jagger a tak dále. Ale kde to vlastně celý začalo? To je to nejzásadnější. Nevím, jestli si dobře vzpomínáte, ale v roce 2004 to nebyl, pravda, úplně první single Maroon 5. To vůbec ne, ale jednoznačně to byl největší hit. A potom se o kapele Maroon 5 začalo jako hodně mluvit. A mimochodem třeba na MTV News, nebo na MTV televizi, to jako běželo téměř furt. Dneska už MTV neexistuje, ale Maroon 5 jsou s námi stále. Takže v rámci naší summer party mám pro vás jako typicky letní, odlehčenou, příjemnou věc, která se jmenuje This Love, a tohle jsou Maroon 5. Za pár minut taky jeden velký hit současnosti, Golden a Hunter X. Hrajeme vám to nejlepší z letních hitů za posledních 30 let.

0: Anthrax a Golden, no a další hity vás čekají za chvíli. Jestli je něco hit, letní hit, který by na summer party nesměl chybět, tak je to hit spojený s legendárním tanečkem. Přiznám se, řeknu teď takovou věc, možná úplně poprvé do vysílání. Pamatuj si, jak kapela Last Ketchup vydala píseň Asereje. Už jenom to, jako značně jsem dost starý, ale spíš chci říct, že si tehdy pamatuju, že jsem se tím tanečkem snažil zapůsobit na jednu spolužačku. Takže jsem se ho naučil. Dokonce jsem ho i zatančil. Nevyšlo to.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
2: Víte, že zpomalit u školy jen tak pro jistotu vám zabere třeba 15 vteřin? Ale přemýšlet nad tím, proč jste to neudělali, vám může zabrat zbytek života.
3: Sakra.
2: Je to na vás. Nezapomeňte, že se děti vrátily s prázdním a místo přes potoky začaly skákat přes silnice. Prosíme, vás, řidiče, buďte předvídaví, pozorní a trpěliví. Za všechny rodiče vám děkuje Hit Radio Černá Hora a Pardubický kraj.
4: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u Královny Elišky.
5: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Joel, takhle hraje Hit Radio. A stojí to za to, Nico Santos. Posloucháte Hit Radio přímo v Summer Party. Za chvíli vám dám další velký letní hit. Ale ještě předtím docela dobré zprávy, které dorazily vlastně z téměř ukončené letní táborové sezóny. Překvapivě dobrá čísla. Každé léto totiž v Česku na tábor odjede přibližně 300 tisíc dětí, což si myslím, že je stále hezký. Jedním z trendů bývá právě to, proč vlastně děti jezdí rády na tábory a proč je tam rodiče posílejí. Tak je tam možnost, že se děti na chvíli odpojí od mobilních telefonů a taky počítačů. Jo? To tam stále platí. Zajímavý jsou i ceny, prý klasický 14-denní nějaký nekomerční stanový tábor vychází na nějakých 5000 korun, komerční pobytový tábory typicky třeba na 8 až 10 tisíc. Ale na jak dlouho byste poslali svoje dítě na tábor úplně bez telefonu? A když si pamatujete, jako kolik dní pro vás bylo tak jako optimální, když jste byli děti a vyrazili jste na tábor? Nebo možná ještě jako větší, zábavnější nostalgie? Co byla taková ta jako největší, chci říct, táborová prasárnička, kterou jste jako děti jedli, protože vám prostě chutnala? Mohl to být, hele, jako bustíček hezky, chleba s paštikou, cokoliv z ešusu, že jo, čaj z várnice, no jo, to je všechno, to je ta vůně těch táborů. Takže na tábory se, přátelé, stále se jezdí do přírody a děti o to ku podivu mají dost velký zájem. Možná, že nějaký tábory právě teď končí, to znamená, že mají před sebou opravdu jako poslední dny, bude se balit a pak už se vyrazí do školy. No, bohužel, poslední prázdninový víkend. A tak u nás na Hit Radio máme absolutní summer party. Ty největší hudební letní hity za posledních 30 let. A když už jsme u těch letních hitů, nesmí chybět opravdu ovocná Passion Fruit. Tady jsou Passion Fruit a jejich Wonderland.

0: vaše oblíbené Hitrádio, vašeho nejlepšího parťáka nejenom na víkend, ale dnes se speciálním víkendovým programem, protože prázdniny už jsou téměř fuč, jo? Spějí do svýho finále a tak my máme summer party, aby jsme ještě zazpomínali na největší letní hity posledních 30 let a mezi ně určitě patří i Michel Tillo. Tenhle kluk byl předurčený k úspěchu, jo? V 7 letech první hudební vystoupení, ve 12 letech byl dokonce frontman už první kapely. Prostě má to v kůži. Ode mě všechno, Kuba Urban se loučí, užijte si zbytek léta! A budu se těšit zase někdy, ahoj!
1: Mobilu, protože já jo a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
5: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
6: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u Královny Elišky.
7: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
8: Radio.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech je připraven. Pozor, na trase z Přelouče na Pardubice u odbočky na Starý Mateřov. Tady se ještě může došetřovat dopravní nehoda dvou osobních aut, tak tam projíždějte opatrně a zpomalte. Na trase Hradec Králové Pardubice za Opatovicemi nad Labem u odbočky na Hrobice. Tady probíhají práce na vozovce, provoz je částečně omezen. Vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
1: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
2: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci.
1: Do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
2: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u královny Elizabety.

0: Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
1: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
2: 13 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Už v úterý je tady nový školní rok. Do lavic v něm podle odhadů ministerstva školství poprvé usedne asi 115 tisíc prvňáků. Přinese i legislativní změny, například omezení možnosti opakovat první ročník základní školy nebo zavedení asistentů pedagoga v prvních třídách s alespoň 15 dětmi. Školní jídelny budou moci i v tomto roce vařit podle starých pravidel. V Česku přibývá kybernetických útoků. Za prvních 7 měsíců roku 2026 vyšetřují detektivové přes 14 tisíc takových trestných činů, tedy asi o 2000 více než loni za tutéž dobu. Přes 2/3 případů se týká podvodů, informuje o tom Česká televize. Severoatlantická aliance je schopná okamžitě a účinně bránit své území v případě například ruského vojenského útoku. Uvedl to český velvyslanec při NATO David Konecký.
3: V alianci existuje takový jednoduchý slogan, který říká, aliance bude bránit každý milimetr aliančního území, ale nemá zájem ani o milimetr cizího území. No to je jako velmi podstatná věc, která když se podíváte na Ukrajině, tak to je jako dost podstatný rozdíl oproti například chování Ruska.
2: Rozsáhlý konflikt mezi NATO a Ruskem v příštích letech Konecký nepředpokládá. Podmínkou je podle něj ale další posilování aliančního odstrašení. Kajakář Josef Dostál postoupil na mistrovství světa v Poznani do finále závodu na 500 metrů. V neděli bude na neolympijské trati obhajovat titul. O medaile pojede i debelkajak Jakub Špicár, Daniel Havel. Účast v bojích o cenné kovy naopak těsně unikla bratrům Fuchsovým.
4: Jak to vypadá venku? Polojasno, teploty někde kolem velmi příjemných 25 stupňů. Zítra taktéž polojasno až oblačno, ojedinělé přehánky a nebo slabý déšť. Teploty o něco výš než dnes. Neděle ve znamení teplot do 28 a na horách naměříme maximálně 20 stupňů.
1: Hit Radio Černá Hora.
4: Krásné sobotní odpoledne, tady je Hit Radio Černá Hora. Ze studia vás zdraví Michal Komárek. Tak doufám, že si užíváte ten poslední prázdninový víkend přesně tak, jak jste si naplánovali. A my se moc rádi postaráme o hudební kulisu, tentokrát celý víkend ve znamení letních hitovek posledních 30 let. Tak si je pojďte užít a ať se vám hezky poslouchá.

Swift na Hit Rádiu Černá Hora v sobotu 29. srpna. Přátelé, jsme ve finále prázdnin. Končí letní tábory, končí dovolené, tenhle ten víkend je ve znamení návratů. A my vám chceme ten závěr prázdnin samozřejmě zpříjemnit, a to těmi největšími letními hitovkami uplynulých 30 let. Já pevně věřím a doufám, že to letošní léto bude patřit k těm, na které budete rádi vzpomínat, a třeba vám nějaká hitovka z našeho playlistu připomene nějakou konkrétní chvíli, nějaký konkrétní okamžik, který jste letos v létě zažili. A stejně tak může zafungovat i ta následující hitovka, kterou mám pro vás nachystanou. Má takovej typicky letní klubovej vibe přelomu 90. let a milénia. Pojďte si ji užít a zesilte rádio. Paola a Chiara na Hit Radio Černá Hora a hitovka s překladem Pojďme tančit!

0: Dobrých koneček, je s vámi Hit Radio Černá Hora. V Hradci Králové odstartovali královské slavnosti. Ty vás provedou závěrem prázdnin a prvním školním týdnem. Na programu, co se tady dívám, koncerty, divadlo, dětské pořady, módní přehlídky, rytířské turnaje, tanec, anebo třeba setkání horkovzdušných balónů. Dohromady je to víc než stovka nejrůznějších akcí na mnoha místech krajského města. My se v téhleté hodině podíváme podrobněji na balónové nebe. To si myslím, že bude velký lákadlo od středy 2. září. Všechno proberem a taky zahrajem. Summer Party na Hit Radio Černá Hora pokračuje. Za chvilku náš éter osvěží Junior Senior Move Your Feet.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Firma Izolit Bravo Jablone nad Orlicí vás zve na Motůčko den. V sobotu 5. září od 9 do 15 hodin uvidíte kompletní nabídku motůček, vojenské a hasičské pozemní drony a vše si budete moci odzkoušet. Akce je podpořena Food Festivalem Jablonského gurmána. Více informací na www.motucko.cz.
5: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Aloha Twister a Aloha Zinger.
6: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
5: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
6: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
5: Více informací v restauracích KFC.
7: Attention!
8: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
7: Jaso!
8: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
7: La Tropical!
8: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
9: Zažijte královské slavnosti v Hradci Králové. Od 28. srpna do 5. září nabídnou 9 dní hudby, historie a zábavy. Příjezd královny Elišky, rytířské turnaje, ohňová show, koncerty hvězd, téměř stovka vystoupení a 50 balónů nad Hradcem. Více na královskéslavnosti.cz.
10: Královské slavnosti v Hradci Králové vám přináší Hit Radio Černá Hora.
11: Když život prudce zastaví...
12: Zase jsem ji našel v tramvaji.
13: A vy jste všichni rodina?
12: To nejsme.
11: Vždy je dobré mít se koho chytit.
12: Lidi jsou dobří. Musí dostat příležitost.
11: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
14: Zapomeň na nudu, nahoď tu flow. Herna u dětka je teď tvoje show. Volný točky a jackpot je sick. Nahoď tam regga, vyhrávej vžik.
15: Herna u dětka, máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
16: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
17: Hit Radio Černá Hora.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

je muzika z filmu Snowboardiáci. Možná si vzpomenete na upoutávku, kdy filmaři vzpomínali na Anděla na horách, potom na Sněženky a Machry a nakonec titulek avizoval, že rok 2004 má novodobé hrdiny. No. Už je to přes 20 let, co se ten film natáčel ve Špindlu ve svatém Petru. Ta slavná chata Inka, kde Randy a Jáchym bydleli a pracovali u bráchance, ta už nestojí, byla zbouraná krátce po natáčení. Teďka je tam apartmánový dům, je to naproti sjezdovce Stoch a kdybyste se tam chtěli někdy mrknout, tak chatu připomene už jenom pamětní cedule, no a samozřejmě i samotný film, který se stal, řekl bych, dneska už kultovním. No a teď už asi poznáváte známou melodii, kterou má na svědomí Michael Gray, tak užijte jeho víkend s Hit Radiem Černá Hora.

0: Dne 8 minut po půl druhé v Hradci Králové začaly královské slavnosti. Na 9 dní od včerejška město ožívá nejrůznějšími akcemi a takovou výraznou součástí slavnosti bude balónové nebe, kdy od 2. do 5. září se budou nad Hradcem vznášet balóny. Myslím si, že bude moc pěkný ráno při cestě do práce nebo do školy sledovat soutěžní lety, protože posádky se budou snažit co nejpřesněji přiletět nad Bílou věží. A úplně celé to pak v pátek zakončí balónové odpoledne, to bude na louce v ulici Akademika Bedrny, tam bude společný start balónů a posetmění noční show, kdy budou balóny zářit v rytmu hudby. Myslím, že to bude moc pěkný a že je se na co těšit. My pokračujeme v dnešním sobotním odpoledni na Hit Radio Černá Hora, kdy je v plném proudu Summer Party a za malou chvíli vám to taky potvrdí muzika, kterou jsme vybrali, protože budou hrát Shabuzi anebo Alan Walker. Tak si to užijte a mějte pěkný den.
1: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho, prostě funguje.
2: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
1: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
2: Stylový, pevný, bez keců.
1: Deflé.cz, nábytek s charakterem.
2: Když už bydlíš, tak pořádně.
1: Deflé, 2 E na konci.
2: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
3: Ne, to je cyklopecka.
2: Vyražte sami anebo s celou rodinou na té nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
3: Cyklopecky.info.
2: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
3: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
2: Cyklopecky.info.
3: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
2: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.
4: Firma Axis z Hradce Králové s 30-letou tradicí přijme dělníky a svářeče pro výrobu technologického zařízení a ocelových konstrukcí a kvalifikované pracovníky pro zahraniční a tuzemské montáže. Nabízíme pravidelný a nadstandardní příjem, nové a čisté pracovní prostředí a náborový příspěvek až 20 tisíc. Axis.hk.cz.
5: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
6: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
5: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Z Planeo dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
2: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u Královny Elišky.
3: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
4: Hit Radio Černá Hora.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: to šlape ty hrdě. Tak to byl Rose a Bruno Mars na Hitrádiu Černá Hora a nejlepší dopravní servis na východě Čech je připraven. Na Orlicko Ústecku v Jablonném nad Orlicí připomínáme, že ve Slezské ulici se koná pouč tento víkend, počítejte s omezením provozu. A mám pro vás dvě dopravní nehody v Kolíně v Polevské ulici, se bouralo tam opatrně, a taky pozor na trase z Nymburka na Poděbrady u odbočky na Budiměřice. Tady se srazila dvě osobní auta, počítejte aktuálně s kratším zdržením. Vaše dopravní info volejte na 800 110
1: Květ plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.

zprávy a Vladan Hýl. I po půl roce vlády Andreje Babiše pokračují změny ve vedoucích pozicích státních podniků. Z čela státních firem a organizací mizí dosavadní šéfové. Tento týden skončil generální ředitel Českých drah Michal Krapinec. Vystřídá ho Lenka Hamplová bez výběrového řízení. Celkem skončeny ve vedoucích pozicích státních podniků. Z čela státních firem a organizací mizí dosavadní šéfové. Tento týden skončil generální ředitel Českých drah Michal Krapinec. Vystřídá ho Lenka Hamplová bez výběrového řízení. Celkem skončilo už přes 30 ředitelů, píší to nově.

0: a zahynulo nejméně 27 lidí, dalších 42 osob bylo zraněno. Z oblasti zasažené útokem se evakuuje více než 380 lidí. Ruský dron v pátek večer zasáhl i sklad poblíž Kyjeva. Způsobil rozsáhlý požár i výbuchy. Nikola Bartůňková nedotáhla na turnaji v Monterey dobře rozehraný souboj o premiérový postup do finále na okruhu WTA Tour. 20-letá česká tenistka v semifinále vedla nad Elise Martensovou 6-1 a 3-0. Nakonec ale zkušenější Belgičance, generálce na US Open, podlehla 6-1, 4-6 a 2-6.
1: Dneska venku polojasno, teploty do velmi příjemných 25 stupňů. Neděle ve znamení polojasné až oblačné oblohy, ojedinělé přehánky a nebo slabý déšť. Teploty o něco málo vyšší než dnes, naměříme maximálně 28 a na horách kolem 20 stupňů.
2: Hit Radio Černá Hora.
1: Po 14. hodině je s vámi Hit Radio Černá Hora, taky Michal Komárek, a mně se strašně moc líbí téma, které probereme v téhleté hodině, a to jsou vůně léta. Já myslím, že každý máme léto spojený s nějakou vůní, která nás zaručeně do toho léta okamžitě přenese, a schválně se zkuste zamyslet, která vůně je to pro vás. Na ty nejčastější se podíváme v téhleté hodině a teď bude hrát Cyril.

snídaně u Tiffanyho, Hit Radio Černá Hora s vámi a sobotní odpoledne v plném proudu. Přemýšleli jste někdy o tom, jak vnímají hudbu jednotlivé generace? Já myslím, že nejvíc je to vidět na dětech. Oni si kolikrát pouští muziku, kterou jste v životě neslyšeli. A zase třeba naopak, když vy jim pustíte ty svoje oblíbené hitovky, tak je to jenom takový to... Tati, prosím tě. Ale já musím říct, že oba dva moji synové se potačili a čím jsou starší, tím víc si v hudbě rozumíme. Takhle, není jim 30, jo? Ale třeba Davida Guettu, který bude hrát za malou chvilku, si poslechneme všichni tři moc rádi. A my jsme s naší ranní dvojkou na Hit Radio Černá Hora zkusili na sociálních sítích takový test, jak znají dvě generace takové osvědčené rádiové hitovky, které jsme jim pustili. Jak na ně reagovali a kolik jich poznali, jedná se o mileniála a generaci Z, tak na to mrkněte na našem Facebooku.

0: Na Hit Radio Černá Hora ty největší letní hity posledních 30 let. Teďka David Guetta a Sia a za chvíli jedna devadesátka od Venga Boys. Tak prázdniny sice končí, ale my využíváme každého pěkného letního dne, abychom vám zpříjemnili pobyt na některém z východočeských koupališť. Byli jsme tento týden v terénu ve čtvrtek a v pátek, chystáme fotky na náš web, tak jestli jste s námi byli v Chlumci nad Cidlinou, na Cihelně v Pardubicích nebo na koupališti v Žamberku, sledujte Hit Radio Černá Hora CZ. Není vyloučeno, že se ještě někdy potkáme, pokud bude počasí přát.
1: Bazén, slunce, skvělé hity a zábava.

0: tak nezapomeneš. Na to se spolehni. Bumperbowlové turnaje, soutěže pro děti, skvělé hity a hromada cen. To je letní jízda Hitrádia Černá Hora. Sleduj naše webovky, ať víš, kdy a kde se potkáme. Hitrádio Černá Hora CZ. Krásné léto plné zážitků vám přeje Globus Pardubice. Globus, tady se svět točí kolem vás.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září Kaufland.
2: Koupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
5: firma na zážitky
4: CZ.
6: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka!
7: Ne, to je cyklopecka.
6: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
7: cyklopecky.info.
6: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
7: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
6: cyklopecky.info.
7: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
6: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
8: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u královny Elišky.
9: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
10: I'm Miley Cyrus.
11: Hey, it's Teddy Swims.
12: Hit Radio Černá Hora.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu. Hit Radio.
14: This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going.

východě Čech je s vámi Hit Radio Černá Hora. Díky, že ladíte. Pojďme probrat téma letních vůní. Já myslím, že každý má léto s nějakou vůní spojené. Může to být úplně naprosto cokoliv a já tady mám takový výběr těch vůbec nejčastějších. Tak schválně, jestli to bude souhlasit i s vámi. Takže nejvíc letní vůně jsou za prvé táborák, kouř, dřevo a večerní vzduch. Za druhé posekaná tráva, asi jedna z takových nejtypičtějších vůní léta. Borovice a rozpálené jehličí hlavně na chatě nebo u lesa, to je trojka. Slaný minerální vzduch u moře čtyřka, s tím souvisí opalovací krém pětka, šestka vzduch po bouřce a na sedmém místě seno, suchá, teplá, trošku medová vůně prázdnin na venkově. Tak já doufám, že jste se v tom aspoň v něčem poznali a že na tohleto budeme brzy vzpomínat, ale takhle, u nás na Hit Radio Černá Hora léto ještě rozhodně nekončí. My si ho užijeme až do konce se Summer Party.

0: a Faithless, další z velkých hitovek tady u nás na Hitradiu Černá Hora. Doufám, že vás potěšila. Ve filmu Hříšnej tanec říká moderátor v rádiu: tak je tady konec prázdní na dovolených a my se zase vrátíme k učebnicím a do práce. O, to je hrozná představa. Takhle je a není, Václave, protože pořád je na co se těšit. A taková jako velice příjemná věc bude pondělí 28. září, kdy nás čeká státní svátek, takže vlastně za měsíc super prodloužený víkend a parádní 3 dny volna. Jako nejsou to prázdniny, ale myslím si, že určitě den volna navíc rozhodně potěší. A navíc, když je to takhle spojený s víkendem, tak to rozhodně nemá chybu. My frčíme dál, summer party na Hitradiu Černá Hora v plném proudu a za chvilku náš playlist doplní MC Hammer a jeho hitovka z roku 1990, kterou zaručeně znáte.
1: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
2: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
3: To jakoby dojímá.
2: A hvězdná porota.
4: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
2: Superstar. Od 2. září na Nově.
5: Plánujete tiskovou konferenci, veřejnou debatu anebo třeba valnou hromadu v centru Prahy? Prescentrum ČTK nabízí reprezentativní zázemí, které se přizpůsobí vašim potřebám. Uspořádání prostoru stejně jako občerstvení připravíme podle vašich představ. K dispozici je profesionální tým a kvalitní technické vybavení, projektor, ozvučení i videoslužby. Rezervujte si svůj termín včas na webu prescentrum.čtk.cz. Prescentrum ČTK. Prostor pro události, na kterých záleží.
6: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u královny Elišky.
7: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
8: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka!
9: Ne, to je cyklopecka.
8: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
9: cyklopecky.info.
8: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
9: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
8: cyklopecky.info.
9: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
8: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
10: Zapomeň na nudu, nahoď tu flow, herna u dětka je teď tvoje show. Volný točky a jackpot je sick, nahoď tam rega, vyhrávej mužik.
11: Herna u dětka, máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
12: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
13: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: To byl Miles Smith na Hit Radio Černá Hora. A nejlepší dopravní servis na východě Čech je připraven. Tento víkend probíhají práce na vozovce na trase Hradec Králové Pardubice za Opatovicemi nad Labem u odbočky na Hrobice. Tady je provoz částečně omezen. Bouralo se na Kutnohorsku mezi Jindicemi a Uhýřskými Janovicemi. Tady šetří policie havárii osobního auta do stromu. Kratší zdržení v obou směrech a ještě připomínáme nehodu v Kolíně v Polebské ulici. Tady se bouralo, tak projíždějte opatrně. Vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort@group.cz.
3: Zažijte královské slavnosti v Hradci Králové. Od 28. srpna do 5. září nabídnou 9 dní hudby, historie a zábavy. Příjezd královny Elišky, rytířské turnaje, ohňová show, koncerty hvězd, téměř 100 vystoupení a 50 balónů nad Hradcem. Více na královskeslavnosti.cz.
4: Královské slavnosti v Hradci Králové vám přináší Hit Radio Černá Hora.

0: České zprávy a Vladan Hýl. V Česku přibývá přestupků z drony. Řada jejich vlastníků se totiž nezabývá tím, že provoz bezpilotních strojů má svá pravidla. Nejčastějšími hříšníky jsou neregistrovaní, tedy amatérští uživatelé bezpilotních systémů. Mnohdy totiž ani netuší, že jsou například v bezletové zóně. Cestující se musí připravit na konec letních prázdninových jízdních řádů. V některých krajích přešli dopravci na běžný provoz už 28. srpna. Jinde změny startují až s 1. zářijovým dnem. Změny se týkají regionálních i celostátních vlakových spojů. Vrací se taky některé školní spoje. Bývalá biatlonistka Gabriela Soukalová je dvojnásobnou maminkou. Někdejší vítězka světového poháru a mistryně světa přivedla na svět druhou dceru. Radostnou novinou se trojnásobná olympijská medailistka pochlubila na sociálních sítích. Fotbalová šanceliga dnes pokračuje 3 zápasy 6. kola. Od 5 hrají Pardubice s Artisem Brno a Zbrojovka Brno se Zlínem. Večer od 8 pak Baník Ostrava doma přivítá Sigmu Olomouc. Původně plánovaný zápas Bohemians s Mladou Boleslaví byl odložen.
1: Závěr prázdnin, venku s polojasnou oblohou, teploty dneska

a Mirai na Hitrádiu Černá Hora. Na konci prázdnin můžete vyrazit zadarmo na vybrané prohlídkové okruhy státních hradů, zámků, klášterů a dalších památek. Ta akce bude zítra a potom ještě 27. září. Je ovšem potřeba si zarezervovat vstupenku předem. U nás ve východních Čechách se zdarma otevře třeba Kunická hora, zámek Slatiňany. Většina těch prohlídek je ale obsazená. Přesto občas někdo vstupenku stornuje a dostane se tak zpátky znova do té nabídky, takže sledujte stránky své vybrané památky a třeba se na vás štěstí usměje, pokud teda nemáte už vstupenky zajištěné. Zítra se chystám po stopách Auersbergu na Žleby a následně do Slatiňan, tak doufám, že mi to nějak vyjde, rád bych to objel na kole, ale je to 100 kiláků z Pardubic, no, takže uvidím, každopádně třeba se na některé z těch památek potkáme. Teď Summer Party pokračuje na Hitrádiu Černá Hora, bude hrát Labuš.

0: Rádio Černá Hora v rámci víkendové summer party taky Bryan Adams. A když už vzpomínáme na tyhle ty pecky, tak si představte, že letos slaví 70. časopis Bravo. U nás Bravíčko vycházelo od 90. let. Pár zajímavostí jsem o něm našel, řekneme si za malou chvilku. Pokud jste ho zažili ještě na stáncích v trafikách, tak určitě dobře víte, co se nejvíc četlo pod lavicí.
1: Firma Axis z Hradce Králové s 30-letou tradicí přijme dělníky a svářeče pro výrobu technologického zařízení a ocelových konstrukcí a kvalifikované pracovníky pro zahraniční a tuzemské montáže. Nabízíme pravidelný a nadstandardní příjem, nové a čisté pracovní prostředí a náborový příspěvek až 20 000. Axis.hk.cz.
2: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
3: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u královny Elišky.
4: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
5: Když život prudce zastaví.
6: Zase jsem ji našel v tramvaji.
7: A vy jste všichni rodina?
6: To nejsme.
5: Vždy je dobré mít se koho chytit.
6: Lidi jsou dobří. On musí dostat příležitost.
5: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
8: Zapomeň na nudu, nahoď tu flow. Herna u dětka je teď tvoje show. Volný točky a jackpot je sick. Nahoď tam regga, vyhrávej vžik.
9: Herna u dětka, máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
10: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

Genesis, Hit Radio Černá Hora a sobotní odpoledne s datem 29. srpna v plném proudu. Letos slaví 70. narozeniny časopis Bravo. Začalo vycházet v Německu původně jako magazín o filmu a televizi, ale rychle se přeměnil na časopis pro mladáky a řekněme si upřímně, když někdo v 90. přines Bravíčko do školy, tak se do něj opravdu málo kdo nepodíval. Nejčtenější rubrika Láska, sex a něžnosti. Pamatuju si, jak jsme to vždycky četli v autobusu, když jsme jezdili z Čáslavy ze školy. Taková celá parta. Holky to vždycky jako zkušeně komentovali. Takže Bravíčko má výročí. U nás teda už nevychází, v Německu ano, ale už jenom jako měsíčník. My si teďka na Hit Radio Černá Hora dáme další hitovku v rámci Summer Party. Je z roku 1982, ovšem originál. Já mám pro vás kabátek, který obstaral loni DJ Gabry Ponte, jeden ze členů Eiffel.

0: Tady je Hit Radio Černá Hora a do kin se vrátil Harry Potter. První díl slaví čtvrtstoletí a v rámci tohoto výročí si teďka můžete užít Kámen mudrců na obrovském plátně. Ve čtvrtek byla obnovená premiéra a vyrazit můžete na Harryho Pottera do multikin i do klasických kin u nás ve východních Čechách. Na konci letošního roku má dorazit na online platformu seriál o Harrym Potterovi, ale podle mě budou mít fanoušci asi už navždycky v srdci právě tu filmovou ságu, která patří do dneška i přes nějaký ty chybičky a přešlapy k naprosto jedinečným záležitostem.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám. Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
2: Firma Izolit Bravo Jabloné nad Orlicí vás zve na Motůčko den. V sobotu 5. září od 9 do 15 hodin uvidíte kompletní nabídku motůček, vojenské a hasičské pozemní drony a vše si budete moci odzkoušet. Akce je podpořena Food Festivalem Jablonského gurmána. Více informací na www.motucko.cz.
3: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
4: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
5: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
6: Ne, to je cyklopecka.
5: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
6: Cyklopecky.info.
5: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
6: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
5: Cyklopecky.info.
6: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
5: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
7: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u královny Elišky.
8: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
9: Černá Hora.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Damiano David se rozloučil lehce před 16. hodinou a nejlepší dopravní servis na východě Čech je připraven. Opatrní buďte na Orlicko-Ústecku mezi Tatenicemi a Hoštejnem. Tady máme aktuálně hlášenou nehodu dvou osobních aut a je třeba tu projíždět opatrně. Vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
1: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
2: Nakupte HP náplně na 2,5 tisíce a jste automaticky ve hře.
1: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
3: Náplně hned. Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
4: Ne, to je cyklopecka.
3: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
4: Cyklopecky.info.
3: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
4: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
3: Cyklopecky.info.
4: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
3: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.
5: On air,
6: online
5: i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
7: 16 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Už v úterý je tady nový školní rok. Do lavic v něm podle odhadů ministerstva školství poprvé usedne asi 115 tisíc prvňáčků. Přinese i legislativní změny. Například omezení možnosti opakovat první ročník základní školy nebo zavedení asistentů pedagoga v prvních třídách s alespoň 15 dětmi. Školní jídelny budou moci i v tomto roce vařit podle starých pravidel. Severoatlantická aliance je schopná okamžitě a účinně bránit své území v případě například ruského vojenského útoku. Uvedl to český velvyslanec při NATO David Konecký.
8: V alianci existuje takový jednoduchý slogan, který říká, aliance bude bránit každý milimetr aliančního území, ale nemá zájem ani o milimetr cizího území. No, to je jako velmi podstatná věc, která, když se podíváte na Ukrajině, tak to je jako dost podstatný rozdíl oproti například chování Ruska.
7: Rozsáhlý konflikt mezi NATO a Ruskem v příštích letech Konecký nepředpokládá. Podmínkou je podle něj ale další posilování aliančního odstrašení. V Nizozemsku varují před nebezpečnými tabletami extáze ve tvaru hlavy Donalda Trumpa. Tablety obsahují vysokou koncentraci látky parametoxymetamfetamin a mohou být životu nebezpečné. Několik těchto tablet bylo zachyceno v testovacích centrech. Závěrečný Grand Slam sezóny US Open rozehraje v neděli 5 českých tenistů. Na Grand Slamu, třetím největším kurtu areálu Flushing Meadows, se představí Jiří Lehečka. V úvodní den turnaje nastoupí také Barbora Krejčí, Číková, Vít Kopřiva, Tomáš Macháč a Karolina Plíšková.
0: Dneska je venku příjemně, polojasno, teploty někde kolem 25 stupňů, zítřek slibuje polojasno až oblačno, ojedinělé přehánky anebo slabý déšť, teploměr ve východních Čechách v neděli ukáže maximálně 28 stupňů.
7: Plíšková.
0: Dneska je venku příjemně, polojasno, teploty někde kolem 25 stupňů, zítřek slibuje polojasno až oblačno, ojedinělé přehánky anebo slabý déšť, teploměr ve východních Čechách v neděli ukáže maximálně 28 stupňů a na horách naměříme 19.

Tohle je povedené, co říkáte? Titulní skladba nové desky kapely Krišto. Horká novinka. Písnička je venku sotva pár týdnů. S kapelou zpívá Dominika Alagia a ta píseň avizuje desku, která má vyjít 9. října. Dominika v jednom rozhovoru říkala, že pro ní byla spolupráce s kapelou Krištof splnění dětského snu, protože na jejich písničkách vlastně vyrostla. Autorsky se na novince podíleli Richard Krajčo, Petr Harazin, to je frontman kapely Nebe, a já doufám, že se vám novinka líbila, podle mě velmi, velmi povedená. Teď na Hit Radio Černá Hora Disturbed a v rámci Summer Party v téhle hodině je třeba J-Lo a Pitbull.

0: na Hit Radio Černá Hora Taylor Swift. A my jsme byli včera a předevčírem venku, vyjeli jsme za vámi, ukázat, jak nám to sluší a hraje i mimo vysílání, a dorazili jsme na Koupálko v Pardubicích, v Žamberku a v Chlumci nad Cidlinou. A mrkněte se na naše sociální sítě, máme tam v příběhu ukázky, jak jsme si to s vámi užili. A děkujeme moc, že jste u toho byli s námi. Třeba se ještě letos na nějakém Koupálku potkáme. Vyloučeno to není, záležet bude hlavně na počasí.
1: Už tě nebaví se válet u vody? Hit Radio Černá Hora se vrací se svou letní jízdou. Naši moderátoři za tebou přijedou na nejlepší východočeská koupaliště. A to teprve bude to pravé léto. Bumperbowlové turnaje, soutěže pro děti, skvělé hity a hromada cen. To je letní jízda Hit Radia Černá Hora. Sleduj naše webovky, ať víš, kdy a kde se potkáme. Hit Radio Černá Hora CZ.
2: Partnerem letní jízdy je Česká sluneční péče San Noré. Ochrana pro dny u vody, na výletech i na zahradě. Užijte si léto naplno se San Noré.

0: nebo Zinger pouze za 89 korun.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
0: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
1: Více informací v restauracích KFC.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8 500 korun na zdraví?
2: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1 000 korun na prevenci?
2: No jistě.
4: A že nabízí 6 000 korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
6: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
5: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
7: Náplně hned.
8: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u královny Elišky.
9: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
10: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
11: Ne, to je cyklopecka.
10: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
11: Cyklopecky.info.
10: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
11: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
10: Cyklopecky.info.
11: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
10: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
12: Hit Radio Černá Hora.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

Live, další poctivá 90 na Hit Radio Černá Hora. Úplně to slyším, jak by zněla z kazety, vyšla v roce 1999. Poslední prázdninový víkend je u nás ve východních Čechách plný akcí, kde se loučíme s prázdninami. V Hradci Králové začaly královské slavnosti, celý následující týden nabídnou desítky akcí. V Pardubicích se můžete zítra rozloučit s prázdninami v Tyršových sadech, a to se složkami integrovaného záchranného systému. Je to velmi oblíbená akce se strážníky, policisty, záchranáři a hasiči, kdy tihleti všichni přiblíží svoji práci. Mrknout můžete taky na jejich techniku a přiletí i policejní vrtulník. Bude to zítra od 9 hodin a vstupné je zdarma.

0: 10, který výrazně zabodoval i mimo svoji domovinu. Koukal jsem na Spotify, ta písnička má přes 225 milionů přehrání, takže jeden z opravdu dlouhodobě úspěšných tracků na svědomí ho má Kato and John. Další z našeho výběru do Summer Party, která jede od včerejška až do zítřejšího večera, kdy vám připomínáme ty největší letní hity a možná i okamžiky, které jste s nimi zažili. Ať už to byla dovolená, letní tábor, nějaká letní láska a tak dále. Spoustu hitů máme spojených s nějakými konkrétními zážitky. A my za chvilku zase sáhneme do devadesátek a pustíme si Rickyho Martina na Hit Radio Černá Hora.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho, prostě funguje.
3: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
2: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
3: Stylový, pevný, bez keců.
2: Deflé.cz, nábytek s charakterem.
3: Když už bydlíš, tak pořádně.
2: Deflé, dvě E na konci.

0: vyhrávej vždy.
1: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Když život prudce zastaví...
4: Zase jsem ji našel v tramvaji.
5: A vy jste všichni rodina?
4: To nejsme.
3: Vždy je dobré mít se koho chytit.
4: Lidi jsou dobří. Musí dostat příležitost.
3: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
6: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
7: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u královny Elišky.
8: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
9: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
10: Ne, to je cyklopecka.
9: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
10: Cyklopecky.info.
9: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
10: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
9: Cyklopecky.info.
10: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
9: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.
11: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
12: Hit Radio Černá Hora.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Východěček. Posloucháte Hit Radio Černá Hora. Pěkné odpoledne, bude 17 hodin, loučí se Take That. Nejlepší dopravní servis na východě Čech, na trase z Pardubic na Chrudim u Medlešic došlo ke srážce dvou osobních aut, počítejte s omezením provozu. Připomínám práce na silnici na trase z Hradce na Pardubice za Opatovicemi nad Labem u odbočky na Hrobice celý tento víkend a ještě Jablone nad Orlicí, Slezská ulice, tady se celý víkend koná pouč, takže počítejte s omezením provozu. Vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
1: Do školy s pořádnou výhrou.
2: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
1: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myšína.
3: Náplně hned. Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u Královny Elišky.
4: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
5: I'm Miley Cyrus.
6: Hey, it's Teddy Swims.
7: On air.
5: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
0: 17 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. I po půl roce vlády Andreje Babiše pokračují změny ve vedoucích pozicích státních podniků. Z čela státních firem a organizací mizí dosavadní šéfové. Tento týden skončil generální ředitel Českých drah Michal Krapinec, vystřídá ho Lenka Hamplová bez výběrového řízení. Celkem skončilo už přes 30 ředitelů, píší to Novinky.cz. Na Islandu dneska v 11 hodin dopoledne začalo referendum o obnově přístupu jednání o vstupu země do Evropské unie. Průzkumy ukazují, že těsná většina Islandianů je proti obnově přístupových rozhovorů. Severská země je zakládajícím členem NATO a už je součástí jednotného evropského trhu a schengenské zóny volného pohybu. Ničivá povodeň v severním Nepálu už má přes 600 obětí. Téměř 3000 lidí je navíc stále pohřešováno. Podle agentury AP jsou mezi pohřešovanými také stovky cizinců, kteří se v oblasti nacházeli kvůli práci, horským túrám nebo pouti na posvátný vrchol. Fotbalová šance liga dneska pokračuje třemi zápasy šestého kola. Právě teď začínají hrát Pardubice s Artisem Brno a Zbrojovka Brno se Zlínem. Večer od 8 pak Baník Ostrava doma přivítá Sigmu Olomouc. Původně plánovaný zápas Bohemians s Mladou Boleslaví byl odložen.
8: Zítřek nabídne u nás ve východních Čechách polojasnou až oblačnou oblohu, ojediněle s přehánkami nebo slabým deštěm. Teploměry zítra ve východních Čechách ukážou maximálně 28 a na horách 19 stupňů.
9: Hit Radio Černá Hora.
8: Na Hit Radio Černá Hora je s vámi Michal Komárek, při parádní sobotu. Ať už máte volno nebo plné ruce práce, díky, že jste s námi.

Summer Party. Pojďme v poslední společné hodině otevřít téma, které léto byste vrátili a proč? Kdyby to šlo, vrátili byste zpátky nějaké konkrétní léto? Může to být klidně třeba i to letošní. Jestli máte nějaký zážitek, který byste si klidně dali znova, tak mi napište na WhatsApp 601 292 464. Těším se moc na vaše zprávy. Já bych třeba vrátil zpátky rok 1994, to mi bylo 12. Pamatuju si, jak jsem ve Walkmanu poslouchal Fun Factory a 24/7, samozřejmě nahráno z rádia. Vždycky jsem to poslouchal až úplně do konce, než se vybily ty baterky, a jestli jste měli Walkman, tak moc dobře víte, jak to potom tak jako znělo, že jo. Přetáčel jsem to potom na tužce, abych ušetřil baterky. Takže těším se na vaše příběhy a na to, které léto byste vrátili a proč. Vrátíme se k tomu ještě v téhleté hodině. Teď bude hrát Alex Warren. A v rámci Summer Party na Hit Radio Černá Hora za chvilku taky David Guetta a Bibi Rexa a řeknu vám k tomu jednu zajímavost.

0: David Guetta, Bibi Rexa na Hit Rádiu Černá Hora. Možná jste zaznamenali, že Bibi Rexa vystupovala letos v létě na Slovensku. Je to nedávno, teďka to bylo v srpnu na jednom festivalu a kromě jejího vystoupení se taky sociálními sítěmi šíří zpráva, že dostala od fanoušků československé sušenky Bebe. Jsem zkoušel dohledat, jestli chutnaly, ale zatím se k tomu nijak nevyjádřila, tak je to v podstatě čerstvý. Možná si je schovala na památku, a nebo na nějaký čas, až se bude chtít osladit život. Miley Cyrus a taky Mirai s DJem, který se říká Trips, tak to je další hudba, kterou budeme hrát na Hit Rádiu Černá Hora už za malou chvíli. Díky, že jste s námi.
1: Firma Axis z Hradce Králové s 30-letou tradicí přijme dělníky a svářeče pro výrobu technologického zařízení a ocelových konstrukcí a kvalifikované pracovníky pro zahraniční a tuzemské montáže. Nabízíme pravidelný a nadstandardní příjem, nové a čisté pracovní prostředí a náborový příspěvek až 20 000. Axis.hk.cz.
2: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
3: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u královny Elišky.
1: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
4: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
5: Ne, to je cyklopecka.
4: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
5: Cyklopecky.info.
4: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
5: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
4: Cyklopecky.info.
5: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
4: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
6: Hit Radio Černá Hora.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu. Hit Radio.

Jestli se o nějaký písničce se dá říct, že je to bomba, tak je to rozhodně tahle. King Africa, Hit Radio Černá Hora. Pokud byste mohli, které léto byste vrátili a proč? Tak na to jsem se vás před malou chvilkou ptal a napsala Gabča, že by určitě vrátila léto 2011. A píše, bylo mi 19, na brigádě v Chorvatsku jsem potkala kluka z Brna, 3 týdny jsme tam spolu trávili a pak jsme se rozjeli každý domů, asi rok jsme si psali, ale nikdy z toho nic nebylo. Před 2 lety jsem ho náhodou našla na Facebooku, oba jsme teďka vdaní, ženatí, máme děti a někdy si říkám, že je vlastně dobře, že to zůstalo jenom jako krásný léto mýho života. To je fakt hezký příběh. A ještě se mi líbí zpráva od Mirky. Ta vzpomíná stejně jako já na muziku. Píše, já bych chtěla vrátit léto 2000. Ne kvůli konkrétní dovolený, ale kvůli hudbě. My jsme měli v autě kazetu, kterou jsme poslouchali pořád dokola, když jsme jeli k moři. A když dneska nějakou tu písničku z té kazety slyším, tak okamžitě cítím horko, opalovací krém a rodiče, jak se hádají, kde jsme měli odbočit. Krásné vzpomínky, díky za zprávy. A Summer Party teď u nás na Hit Radio Černá Hora jede dál s Royal Gigolos.

0: Do celých východních Čech jsme teď hit rádia Černá Hora posílali Offspring. No a určitě nepolevíme, letní hity budou znít z našeho vysílání i dál. Ať už nás ladíte doma v práci, někde v kempu nebo třeba v autě, tak za chvilku Summer Nights z Pomády. Koukám Entrance, ještě tady mám třeba do 18. hodiny. A Summer Party u nás na hit rádiu Černá Hora jede i zítra. A my budeme moc rádi, když s námi budete na vlně. Ode mě všechno, přeju hezký zbytek soboty.
1: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
2: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
3: To jakoby dojímá.
2: A hvězdná porota.
4: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
2: Superstar. Od 2. září na Nově.
5: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
7: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u královny Elišky.
8: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
2: Hit rádio Černá Hora.
9: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
1: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skutry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Rádia.cz Hit Radio.
6: 18 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Cestující se musí připravit na konec letních prázdninových jízdních řádů. V některých krajích přešli dopravci na běžný provoz už 28. srpna. Jinde změny startují až s prvním zářijovým dnem. Změny se týkají regionálních i celostátních vlakových spojů. Vrací se taky některé školní linky. Jeden ze dvou vrtulníků vyslaných Českem do Srbska k hašení požárů v přírodě se vrací domů. Není už tolik potřeba. Na síti X o tom dnes informoval Hasičský záchranný sbor České republiky. Do Srbska dva vrtulníky odletěly před týdnem s předpokladem, že tam zůstanou 5 až 7 dní. Bývalá biatlonistka Gabriela Soukalová je dvojnásobnou maminkou. Někdejší vítězka světového poháru a mistryně světa přivedla na svět druhou dceru. Radostnou novinou se trojnásobná olympijská medailistka pochlubila na sociálních sítích. A nakonec ještě počasí. V neděli čekáme nejčastěji polojasno až oblačno, jen ojedinělé se objeví přehánky nebo slabý déšť. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat kolem 25 stupňů, na horách naměříme nejčastěji 19. Foukat bude mírný jihozápadní vítr.
5: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: hlasu ze zhora. Děkuju, Leničko!
1: Zase lítáš v oblacích.
2: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
1: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
3: Tak honem, ať vám neuletí!
2: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
1: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
2: Více o akci na
4: firmanazážitky.cz.
5: Když život prudce zastaví.
6: Zase jsem ji našel v tramvaji.
7: A vy jste všichni rodina?
6: To nejsme.
5: Vždy je dobré mít se koho chytit.
6: Lidi jsou dobří. Musí dostat příležitost.
5: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
8: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
9: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
8: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
2: náplně hned.
10: Ratatarararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
11: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
12: Ne, to je cyklopecka.
11: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
12: Cyklopecky.info.
11: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
12: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
11: Cyklopecky.info.
12: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
11: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.
13: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: víš, jak poznáš dobrý nábytek. Neřešíš ho, prostě funguje.
1: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
0: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
1: Stylový, pevný, bez keců.
0: Deflé.cz, nábytek s charakterem.
1: Když už bydlíš, tak pořádně.
0: Deflé, dvě E na konci.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
5: Nakupte HP náplně na 2,5 tisíce a jste automaticky ve hře.
4: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
6: tisku.cz.
7: Náplně hned.
8: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u královny Elišky.
9: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
10: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
11: Ne, to je cyklopecka.
10: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
11: Cyklopecky.info.
10: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
11: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
10: Cyklopecky.info.
11: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
10: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.
12: Když život prudce zastaví.
13: Zase jsem ji našel v tramvaji.
14: A vy jste všichni rodina?
13: To nejsme.
12: Vždy je dobré mít se koho chytit.
13: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
12: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
15: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: víte, že zastavit a napsat SMS-ku vás může zdržet třeba 3 minuty. Ale čekat na příjezd policie vás může zdržet i 2 hodiny. Je to na vás. Nezapomeňte, že se děti vrátily s prázdním a místo přes potoky začaly skákat přes silnice. Prosíme, vás řidiče, buďte předvídaví, pozorní a trpěliví. Za všechny rodiče vám děkuje Hit Radio Černá Hora a Pardubický kraj.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: to Aura.
1: I'm Macklemore.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hit Radio.
4: Zlepší si náladu.
3: Zlepší si náladu.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepší si náladu.
2: Zlepší si náladu.